Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Jazz. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Studio Jazz. Hity, které milujete.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: život je jako jahoda, co tě našle, haťku daj.
1: Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete. Radio Chat.

Hrajeme letní hity, které milujete.

Já bych to nezdržoval, dneska nám to krásně vyšlo na šestou, ale není šest, nebo takhle přesněji řečeno je šest, ale už není šestého jako včera. Dneska je sedmého, 7. srpna a je pátek, to je to nejpodstatnější. Těšíme se na víkend, tak tím bych možná začal. Počasí probereme za chvíli, protože to vydá na samostatnou kapitolu a pro dnešek velmi příjemnou, ale to nejnepodstatnější v tuto chvíli pro všechny ranní skřivany, čerstvé zprávy Rádia Čas a Honza Gavelčík. V každém případě startuje Dobré ráno, Moravo.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Problémy jsou právě teď na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Na úrovni 33. kilometru srazilo auto zvěř a hasiči právě teď zasahují v obci Napajedla v ulici Bartošově. Hoří tady garáž.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V řekách a přehradách chybí voda. V Havířově už teď hledají vánoční strom. Fotbalisté Opavy už dnes přivítají Kladno. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
4: Morava aktuálně.
3: Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
5: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
3: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chátrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce Sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice.
4: Rádio Čas, sport.
3: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dneska přivítají hosty z Kladna. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply aréně a v neděli pak v rámci prvoligové šance ligy hostí Zlín pražskou Bohemku. Hrát se bude v neděli od 5 odpoledne na zlínském stadionu Letná. Dnešek by měl být polojasný až oblačný s přeháňkami a objevit se můžou také silné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. O víkendu už se má znovu oteplit. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Tak jenom začátek toho všeho, jako vždycky, pojďme si uvědomit, kde jsme, co zrovna děláme, kde se nacházíme před víkendem. To je důležité, před víkendem, pokud slyšíte mě, Radima, pěkně zdravím, tak posloucháte Rádio Čas, startuje Dobré ráno Moravo, no a nový den je 7. srpnový. Venku to konečně polevilo, alespoň trošku, doslova na pár hodin polevilo, aspoň v Ostravě tedy máme za sebou jakoby první dešťovou nadílku. Nevím, kde, jako jak v jiných koutech republiky, jo, protože vím, že předpověď se nám tak trošku různila. Nicméně napříč celou republikou platí jedna věc, 7. srpna má svátek a trošku to souvisí s tím počasím, jestli vás to napadne.
8: Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.
7: No, to bychom ještě museli ubrat pár stupňů, v každém případě dneska není Jaromíra, ale Ladovská Lada, krásné jméno, hodně používané v pohádkách, já si v dětství vždycky myslel jasně, že je to buď auto, anebo příjmení pana Lady, který tak krásně maluje a vždycky jsem se strašně divil, jakože příjmení je i v kalendáři, ale pozor, to byl rád, když mu bylo 5-10 let, jo, dneska už vím a pokud nás poslouchá alespoň jedna, máte nádherné jméno, hýčkejte si ho a užijte si celý dnešní den a vlastně vůbec všichni. Posluchači Rádia Čas, hity, které milujete a Rádio Čas kdykoliv i online na casradio.cz. Popojedem!

Jak vždycky v pátek říkám, těšíme se na víkend, takže si to můžeme udělat takové prodloužené, pokud nemáte zrovna prázdniny nebo dovolené. Ještě jednou, pátek 8. srpna, kežby 8. už ne, teprve 7. Pátek 7. srpna v kalendáři Lada a s vámi ve studiu Rádia Čas radím. Mimochodem obvykle to ráno přejeme ve dvou s Lenčou, nicméně Lenče má dneska oraz, nebo bude spíš odpočívat, protože včera byla hostem a taky obstrávatelem dobré zábavy na svatbě kamarádky a zároveň trenérky Péti, pokud si dobře pamatuju, jo, protože já křestní jména, ale je to Péťa. Dneska už tedy vdaná paní a Lenča sbírá síly po té náročné akci, což mi připomnělo, já před malou chvílí narazil na článek, který kouká na nejhorší místa na první rande, tedy z pohledu žen, ale možná, že i někteří muži budou souhlasit, tak na prvním místě, prosím pěkně, je to právě svatební hostina, jo? Když se prostě jako dva tam seznámí, začnou si povídat, ale většinou jsou ovinění a různě to končí. Potom je to rande u někoho doma, protože jedna nebo druhá strana nevymyslela nic lepšího. Další místa jsou přeplněná posilovna nebo hluční noční klub, tedy jak říkám, z pohledu žen nejhorší místa na první rande. Nicméně já slyšel, a musím to říkat velmi kulantně, aby tady jako nevzniklo nějaké GDPR a podobně, tak kamarádka mojí kamarádky, řekněme, se seznámila ani jedno z těchto míst, ona se seznámila s chlapíkem, který zapíjel pohřeb své ženy. Jeho žena měla ten den pohřeb, on potom šel do hospody s pár kamarádama, nebyl to oficiální kár, jak se říká, no a tam se dali do řeči a ona opravdu, já nevím, jako jestli byla tak nějaká bláznivá či co, tak ona do toho šla hned tu první noc, pokud se nepletu. Jsou spolu dodnes a jak říkám, abych jako neřekl nějaké podrobnosti, ještě to má takové jako rysy toxického vztahu, jako hlídání dětí a tak dále. Takže jako seznámit se můžete různě, jestli vám to přineslo osud nebo někdy vaše hloupost s prominutím, to už se musíte přesvědčit sami, v každém případě, kdyby to bylo právě dnes a u vás a u vás a u vás, tak ať je to láska jako trám, protože já vždycky říkám, milujte se, nevím, co znamená, ale milujte se, množte se, jo, já jsem to spojil. A já fandím happy endům.

které milujete na Rádiu Čas a vždycky zapomenu na ten konec u Krištofu. V každém případě teď vám pustím někoho, kdo mi mluví z duše. Jestli i vám hudebně, to já mám pocit, že to se musíme ještě přesvědčit v dalších dnech, týdnech, měsících a možná i letech. V každém případě dobré geny má Charlotte Gott, tedy Charlotka Gottová kdysi, dneska už mladá, krásná dáma, která postupně vydává jeden single za druhým. Pořadové číslo 3 se jmenuje Paříž. Paris, chceme-li to francouzsky, nebo Paris, pokud to chceme anglicky. Videoklip natáčela právě tam v průběhu června, premiéra byla doslova pár hodin zpátky. A proč se Charlotte souzním? Tak pokud to není hudebně, tak hlavně proto, co řekla. Mám k němu výjimečný vztah k tomu městu, který se jenom těžko popisuje. Je to město, kde se cítím sama sebou a zároveň naprosto anonymně. Charlotte to tak má s Paříží, já to tak mám s Prahou. A nejde to vysvětlit, občas to lidi jako ze mě jakoby tlačí, proč vždycky, když mám volno, jedu do Prahy, tak je to přesně ten důvod. No a takové jsou vibrace Charlotte.

0: Ty oči, ty tátovy oči nejdou přehlédnout, no tak uvidíme, protože pracuje na sobě, mimochodem i tato písnička vznikla v Londýně, to znamená dává si záležet na práci s profíky a opravdu, jako mám pocit, že si rozmýšlí každé gesto, každý kousek toho hudebního rozhodnutí, které udělá, a tak to má být. To jí tak trošku tiše závidím, no, starý pán Ráďa bez, chtěl jsem říct bez emocí, jo, emocí mám víc než dost, ale nějak to cílevědomí se nám někde postrácelo. No nic, nejvyšší čas na další muziku, zvu na taneční parkét, hezký nový den, bylo 6:45.
1: Dobré ráno, Moravo.

0: To většinou, když tady bývá Lenča, tak máme velkou diskuzi ohledně konce téhle písničky od Backstreet Boys, protože na konci ty feelingy mě hodně baví, nebo zpětně mě hodně baví, Lenča říká, ne, to on jenom prožil. V každém případě platí, že opravdu každá písnička je ověřená vámi, posluchači Rádia Čas, tak snad si je užíváte a budete užívat i dnes 7., kdy se nám přece jenom trošku změnilo počasí, takhle na většině republiky, nebo říkat, že všude, protože někde možná ještě byly dozvuky tropické noci, takže malá sondáž takhle z rána. Prosím vás, kde nás teď posloucháte? Opravdu zeměpisně myslím a jak to vypadá s počasím, protože Ostrava posledních pár hodin prší, prší jen celé. Žádná velká zima není, jenom prostě trošku čerstvější vzduch po těch dnech. Ono to včera začalo už takovou menší bouřkou, když jsem byl u našich v Opavě v odpoledních hodinách. Já, dokud jako nezačal jako burácet trošku výrazněji, tak jsem stál na tom balkóně a nechával se smáčet tím deštěm a opět jsem se znovu a znovu přesvědčil, že jsem prostě podzimně zimní a dejme tomu i jarní typ, ale že s létem, třeba že jsem lev, jsme se nějak minuli, no. Takže prosím vás, kde se teď nacházíte, jak to vypadá s počasím, tak je to u vás trošku příjemnější i ten vzduch. Kdyby něco 776612800, to je WhatsApp Rádia Čas, díky moc. To není ještě oficiální otázka pro dnešní ráno, ale prostě ranní sondáž, když to tak společně žijeme. No a když to tak společně žijeme, tak vím, co si žádáte. Nebojte, nezapomněl jsem, Milan Gelnar, připraven.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Také v pátek bude na nebi panovat převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Dokonce i ty spory mezi mužskou a ženskou energií, které už nějakou dobu na nebi panují, budou mít hrany zaoblené. Budeme si tak užívat léta a mnozí se budou překvapivě zabývat i duchovními tématy. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelců by se dnes mělo dařit skvěle. Štíři mohou zejména ve vztazích zažívat větší napětí a váhy mají šanci nadít se nějakých darů či snadných zisků. Kozorozy budou skvělí ve svých profesních aktivitách. Vodnáři mohou být podrážděnější a ryby by měly zažívat milé až romantické chvíle. Panny mohou procházet lehčími zkouškami. Lvi budou mít úspěchy na poli milostném a radci mají naději na větší rodinnou párty. Berani mohou zaznamenat úbytek své obvyklé energie. Býci by si měli dávat pozor na konflikty v oblasti domova a blíženci budou velmi výmluvní a hýřit nápady a inspiracemi. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Meteorologická sondáž jenom tak v rychlosti od ranní skřivanů Rádia Čas. Čau rádio, v Uherském Brodě pršelo, bouřilo, ale je strašně dusno. 22:25 ráno. Jo, já jsem se vypravoval do práce, ještě jsem se nesl nějakou těžší tašku, do práce jsem došel durch mokrý, třeba že se ochladilo, a nebylo to deštěm. Nemít klimu, která jde už týden v kuse, tak asi nežiju. Jak já vám rozumím, akorát bez klimy. Zdravím, Děhylov dneska volno, bez deště, ale vítr a ochlazení je super. Vlhkost, já nevím, jako jestli je to moc nebo málo, ukazuje to přes 80, co? V každém případě díky tomu. Ahoj rádio, tady v Budějcích už neprší, je příjemně, místy byla přízemní mlha, je to v pohodě, na triko a kraťasy Hanka. Já nevím, jestli jste to slyšeli, jo, mimochodem ještě pozdrav ze Staré Bělé, kde je příjemně, ale chce kape, jo. Ale užijte si ten dnešek, případně zítřek, protože na začátku příštího týdne se nám to vrátí, no. Tropy, třicítky, pravda, doufám, že ne čtyřicítky, ale bude to prostě teplý týden. Pokud se nepletu, spíš v té jakoby západní části republiky, ten severomýchod Moravy bude přece jenom trošku příjemnější. Tak rádia si zahrá na Rosničku a za chvíli si zahrajeme na chovatele, přesně řečeno spíš já na pozorovatele chovatelů. A víte co, já to řeknu rovnou. Třikrát hav a jednou mňau, a nebo taky třikrát mňau a žádné hav, to už nechávám na vás. Prosím vás, jste spíš tým kočka nebo tým pes? Dneska se vás neptáme, co chováte, jo, všeobecně, protože den mazlíčku určitě ještě bude, ale spíš, jestli máte takovou tu kočičí náturu, co by chovatel nebo psí. A proč jste se rozhodli? Pro pejsky, případně pro kočičky? Ty diskuze kolem toho, jo? No, Facebook, ten už se nám hezky rozjíždí, WhatsAppový, vy víte, já vím, že víte a používáte, takže můžete napsat, můžete vyfotit, můžete namluvit, 77 66 12 800. A doufám, že jedna strana se teď zlobit nebude. Já jsem rozhodně psí odchovanec.
1: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.

0: Aj Alex. Tak, i ty, které milujete i jejich konce. Konec konců tohle pecku mi teď připomněl kolega Honza Gavelčík, který vstoupil do studia, tedy na mé vyzvání. Já jsem Honzu zavolal od jeho práce. Honzi, ahoj, zdravím tě.
1: Hezké ráno, ahoj Ráďo.
0: Kolik je té práce takhle před víkendem, teď myslím v redakci?
1: No, celkem dost, protože v redakci té práce nikdy není málo, protože pořád se něco děje.
0: Ano, přesně tak. Jako vy vlastně každý den nebo žádný den nemáte stejný, tak se dá říct.
1: Je to po každé unikát, to je pravda.
0: Co říkáš na počasí venku?
1: No, trošku jako nám pršelo, ale já si myslím, že jako milovníky letních sportů to neodradí, že to počasí ještě bude, že opravdu ještě to sluníčko bude takhle svítit a že ještě bude teplo.
0: Aha, já jsem se ptal, jako jestli ti trošku ulevilo, takže ty bys radši ty 40 teda.
1: No
0: jako,
1: tak by to nevadí, já si užívám vždycky úvody v tomhle počasí.
0: A je pravda, že ty jsi to vlastně nikde nekomentoval, to je pravda, no, ten vyčerpávající. Honzi, tak teď
1: pravda, že jako ve městě nic moc, no.
0: Že můj. No, příští týden opáčko, přesně jak už se naznačil, už jsme říkali. Kdyby něco, tak spíš náturou si tým kočka nebo tým pes, co se týče jakoby těch nejpopulárnějších mazlíčků.
1: Já si myslím, že já mám rád obojí. Já úplně nejvíc miluju, když někde v nějaké domácnosti jsou kočičky i pejsci.
0: Jako ještě v množném čísle, jo?
1: No.
0: Dobře, tak co bych tak s tebe jakoby dodal? Chtěl jsi v dětství nějaké zvíře, případně, protože vím, že v dospělosti už jsi pár splnil, že jo?
1: No tak kočičku jako jsme měli na chalupě, no aha, tak pejska jsem asi chtěl, to je pravda.
0: Nedočkal ses, protože zodpovědnost, maminka si dbala na to, že jo, aby se spotřeba.
1: No a navíc já ani teď bych jako ta zvířátka mít moc jako nemohl, protože bych se asi o ně neměl čas úplně starat.
0: Ne, ty nejsi vůbec doma, já jsem se ptal právě na to dětství, jako jestli ti splnil nějaký sen nebo ne, no.
1: No ale tak jako, že bych měl vyloženě nějaký sen, že budu mít nějaké zvíře, ale tak měli jsme andulky, králíčky jsme měli, no.
0: Ty jsi mi vzpomínal jména andulek a kdyby to bylo víš, nevíš, tak teď byli to pepíci?
1: Byli to kubíčci.
0: Já vím.
1: No, že ale je to podobné.
0: Ano, ano. A modré, zelené, to si ještě pamatuju.
1: Zelené. A byli to samečci, to znamená s modrým ozobím.
0: No, já jsem přímo říkal, jako nepište nám, co chováte, spíš jako v tou náturou spíš kočka nebo pes, tak s Honzou jsme to stejně tak jako probrali, tu esenci. Dobře, ale já tě vnímám spíš teda na toho pejska, no, asi.
1: A to je asi pravda, no.
0: Dobře, takže jedna pomyslná čárka.
1: Spíš jsem hav.
0: Děkuju moc.
1: Ale mňau mám taky rád.
0: A vy ostatní, kromě Facebooku, využijte i WhatsApp číslo
1: 776612800.
0: Pište, nahrávejte, vysvětlujte, když tak nějakou fotku pošlete, ale tou se budeme kochat jenom my. Dobré ráno, Moravo.

Do všech koutů světa hity, které milujete i v páteční čas na Rádiu Čas a s Radimem. Já vás zdravím, přeju ne hodně deště, ale prostě čerstvý déšť, který nám trošku svlaží vzduch a doufám, že i naši náladu takovou nějakou celou upocenou. No a dáme si něco dobrého k jídlu. I když to je diskutabilní, jako jestli něco dobrého, znám pár lidí, kteří s tím nemají vůbec žádný problém. No, zkrátka, jihokorejská restaurace, dokonce dvojnásobně michelinská, její provozovatel a majitel teď možná půjde za katr. A to za to, že servíroval jeden speciální desert, konkrétně sorbet, který byl posypaný mravenci. Světe div se, protože já jsem myslel, že hmyz se propakuje čím dál víc, v podstatě jako náhradní strava, kdyby nám náhodou jednou něco pochybělo, ale v Jižní Koreji to restaurace dělat nesmí, leda, že byste měli nějaké speciální povolení a o to si restaurace nezažádala. Takže za to můžete jít do vězení až na nějakých 5 let, nicméně žalobci, alespoň v rámci této kauzy, jsou tak jakože hodně schovývají a říkají, no pokud uznáme, že jste vinní, tak půjdete na rok do vězení a potom se vrátíte. Nicméně stejně zvláštní, jako musí to být specifická práce a pracovat pro ně lidi, kteří rádi opravdu matematiku, protože spočítali, že mravenčí desert restaurace prodávala přibližně 12 200krát, že jí to vyneslo okolo, na naše, 1,7 milionů korun a strávníci za tu dobu podle obžaloby snědli přibližně 49 tisíc mravenců. Jo, to je prostě jako doslova mravenčí práce asi tak. Tak nevím, dneska řešíme, jestli jste tým pes nebo kočka, teď se může zeptat, jestli jste na talíři tým hmyz nebo ne, ale to bychom si nechali jako samostatnou kapitolu. Doufám, že jsem teď slabější nátory trošku neohrozil v rámci toho, co mají na talíři, ale nepředpokládám, že by to byla kobliha z mravenci. Nebo? Mimochodem, já jednou vyzkoušel nějaké kořeněné červíky a jde to. Připomnělo mi to trošku slunečnici.

0: Ze všech koutů světa nám můžete psát, posílat fotky nebo namlouvat audio, jestli jste náturou spíš pes nebo kočka, takový ten psí nebo kočičí klub, protože jasně, lidi chovají desítky druhů mazlíčků, ale nejčastěji psy a kočky. K čemu se spíš přikláníte vy, jo? Úplně první zpráva, která nám přišla, ani kočka, ani pes, jasně a stručně, jo? Vlaďka, ta už se nám trošku rozpovídala, tady je důkaz, kde pak vás mám. Jo, já jsem věděl, že jsem si vás připravil, Vlaďko.
1: Já jsem spíš tým pes než kočka, protože nevím, nedokážu to vysvětlit, ale myslím si, že psi jsou takový věrnější než ty kočky. V kočky jsou trošku falešní, ale nevadí mi, snesu je vedle sebe, pohladím si, pomazdím se s ní, ale radši jsem tým pes. Mám radši pejsky než kočičky, i když já mám ráda všechny zvířatka, ale radši pes. Hezký den všem, Vlaďka.
0: No, připomnělo mi to video, které jsem viděl pár dnů zpátky a nevím, jestli mi kočičí příznivci dají za pravdu. Ne, že by mi to úplně změnilo směřování, protože já jsem opravdu spíš psí nátura. Nicméně to video se týkalo toho, že až pochopíme kočku, jo, tedy v roli kočky, když vy jste chovatel, tak vám to všechno bude jasnější, protože ona vás v podstatě od těch dětských mňau let vnímá de facto jako druhou maminku a teď to video vlastně vysvětluje, že to, že na vás třeba někdy kňučí, když za vámi jde nebo má hlad, to oni obvykle v reálném životě dospěláckém nedělají, pokud si vás nepletou právě s maminkou a tak dál, to už bych musel složitě vysvětlovat, tak jako byl jsem trošku víc na měko, ale protože pár kočičích škrábanců, nebo takhle, za život jsem schytal víc kočičích škrábanců než psích kousnutí nebo zavrčení, takže pořád se tak nějak jako respektujeme, lidsky jsme se nepotkali, ale i proto mě zajímá a poprosím vás o čirou upřímnost, jestli jste spíš hav nebo mňau. Jo, díky moc, Facebook, WhatsApp, uvidíme, co z toho bude, ale nehrajeme se na žádnou hitparádu, hlavně, že prostě někoho máme rádi, že jo. No a kdybyste náhodou byli tým Xindl, tak se vám to bude hodit už za chvíli.

Nevím, jestli Xindl X zaspívá na koncertě, o kterém teď budu mluvit, společný duet s Olgou Lounovou. Láskovou se naprosto zbožňuju, ale rozhodně těch hitů zaspívá hodně. V Praze. Bude to v Praze 18. srpna, to znamená už to klepe na dveře. Kdybyste náhodou měli cestu a chtěli vyhrát lístky zadarmo, tak samozřejmě Megaléto je tady. Megaléto Rádia Čas má jedinou podmínku, celý den skládáte tajemnou větu, která má celkem 4 slova, takže žádné drama.

0: těší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
0: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
0: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
0: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, tomu jsem se rýpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Dneska řešíme, jestli patříte v rámci nátury a vlastně pokud chováte něco spíš do týmu kočka nebo pes. Zatímco WhatsApp tak trošku pospává, na Facebooku to jede, Petr napsal jednoznačně pes, ten svého pána miluje vždycky, všude, za všech okolností, bezpodmínečně, nezišně. Oproti tomu kočka je falešné, vypočítavé, citově a emočně ploché zvíře. Kočky nebrat pozor, tak jako Petr. Petr se hodně naštval, jenom připomínám, není to můj názor, jenom cituji, co říkáte. Hanka hlásí, kočka, respektive kocour, miluju na nich tu umírněnost, pokud nechtějí, neposlechnou celá já. Tak to je jenom první taková várka a nejvíc mě na WhatsAppu velmi stručně pobavil Dalibor, který napsal, my jsme tým mňav. To znamená opravdu mix kočka pes. Já beru úplně všechno, pište, nahrávejte, klidně posílejte i fotky, uvidíme, co z toho bude. Za 3:07 radím sobě Slabednář jméno mé, zdravím vás, přeju krásný pátek a pomalu pomalunku předám slovo Honzovi.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festival.

0: hrajou po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Rádio Čas.
1: S problémy musíme počítat v Ostravě. Na Rudné ulici probíhá oprava vozovky. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu, a to v úseku od Poruby po křížení s Plzeňskou. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se řeší na Blanensku u obce Bořitov. Na hlavním tahu Brno-Svitavy bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a hasiči právě teď zasahují u požáru v obci Napajedla v ulici Bartošově.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Kvůli horku a suchu nejspíš zdraží potraviny. Bohumín prodlouží život městské zelené brány. Fotbalisté brněnské zbrojovky dneska přivítají Slovan Liberec. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetřování starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po vykácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
1: Hasiče v Olomouckém kraji ve středu večer potrápily silné bouřky s krupobytím. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. V Šumperku pak zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr.
0: Rádio Čas, sport.
1: Prvoligové fotbalisty brněnské zbrojovky čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Dnešní utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipX aréně. Obloha bude dneska oblačná až zatažená, místy polojasná, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objeví se taky bouřky a naměříme 23 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 7 pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.

0: které milujete.
1: Ano, i dneska společně skládáme tajemnou větu Rádia Čas, která má 4 slova, když budete odpoledne znát celou a řeknete ji ve správném pořadí, samozřejmě pokud se dovoláte, tak můžete jít už 18. do Prahy, do Rigráčů na koncert Xyndla X a ve dvou. Takže ještě jednou posílám první slovíčko do placu a je to slovo dnes. Zapište si slovíčko dnes. Jinak nezapomeňte pozdravit taky všechny lady, které mají svátek. Dobré ráno Moravo, hity, které milujete, a moje maličkost, radím Sobislav Bednář. Máme 2 minuty po 7, v Ostravě poprchává a je to úžasné.

tancovat a necháme čas kolem nás ubrat.

Mimochodem, kromě toho, že vám přeju krásné ráno s Rádiem Čas, víte, jak si občas povídáme o takových těch malých velkých zázracích, jak tady někdo koupí pohovku a zjistí, že jsou tam peníze, tady někdo koupí barák a zjistí, že jsou na půdě, dejme tomu, staré šperky, nebo vám visí celý život v obývák v obrazu, ne naopak, obraz v obýváku a zjistíte, že je od starého mistra a nakonec toho máte dědictví pro další 3 generace a tak dál. No tak něco podobného si myslel muž, který si koupil baráček a když ho začal zrekonstruovat, mimochodem je to Ital, to je hodně důležité, tak zjistil a za stěnou našel, moc se mi líbilo i to balení, protože to bylo v krabičkách od přípravku s obsahem kyseliny citronové a jedlé sody, který, cituji, slouží k neutralizaci překyselení žaludku, jo, a ulevuje třeba od pálení žáhy. Tak v těchto krabičkách bylo spousta velmi zachovaných, skoro jako nových bankovek. Jenomže oni to byly liry. Přes 135 milionů lir na naše, dejme tomu plus minus, no, když to hodně zaokrouhlím, necelé 2 miliony korun, jo. A pán si řekl, tak si zajdu do banky a poprosím je, ať mi to vymění na eura. Jenomže, protože eura platí v Itálii, tuším už od roku 2002, tak nějaká ta doba, kdy jste mohli nějaké podobně nalezené bankovky nebo uložené vyměnit, trvala do roku 2011, tak představitelé banky řekli, hele, nám je to líto, v podstatě je to už jenom odpadní papír. A i když se v zákonech sem tam najdou nějaké ty výjimky, zdá se, že pán si s nimi bude moci vytřít, vymalovat, třeba dejme tomu vymalovat, prostě jsou mu úplně k ničemu. Možná by si s nima mohl vytapetovat, protože jich není opravdu málo a měl by takový pokojíček jako připomínku, že život má občas úsměvné podoby, jo. Takže já vám přeju samozřejmě i dneska, ať najdete nějaký ten zajímavý poklad z půdy, ale hlavně, ať má nějakou cenu a hodnotu a to doslova do písmene, ale tak jako úsměvná zajímavost na Rádiu Čas. Proč ne? Takže posílám dál, jinak přeju den plný dobrých zpráv, počasí navzdory, protože jak jsem se dozvěděl třeba dneska od kolegáčka Honzy, tak klidně si užívá i to letní počasí, u kterého my jsme říkali prosím už dost. Tak dočkáte se, po víkendu už zase budeme říkat prosím už dost, protože tropy se vrátí, to jen tak na okraj, ale nechci síčkovat.

0: Krásná zpráva i s doprovodnou fotografií, já musím říct asi kočičího krále, či co, hned se to dozvím, přišla od posluchačky Zuzky, protože dneska se vás na Rádio Čas ptáme, jestli jste spíš tým kočka nebo tým pes a všichni si rozumíme, jak to myslíme. Já byla vždycky spíš na straně těch psích klanů, protože jsem vždycky nějakého pejska doma měla, nebo měli a kočky mě opravdu děsily, jejich pohled mě děsil, vždycky, když se na mě podívala nějaká, nebo se o mě otřela, tak mi naskočila husí kůže, až do chvíle, než před naším domem srazilo auto malé kotě, drobek měl zlomené zadní nožičky, přes můj odpor se mi sevřelo srdce a začala jsem se o ní starat. Dneska už bohužel není, tak máme jiného kočičího mazlíka. Mainskou mývalí. No ale pozor, proto říkám kočičí král, protože kočička vypadá opravdu obrovská. A pokud se nepletu, tak o těch mainských mývalích se říká, že to je vlastně polopes náturou Zuzine. Pak jsem tam měl zmeškaný hovor od Zuzky přes WhatsApp Rádia Čas a přišlo vysvětlení. Jo. Omlouvám se, spadl mi telefon a jak jsem ho chytala, vytočilo se vaše číslo. Vůbec neřešte, to jsou malé věci. My to vidíme jenom jako informaci. Mi taky teď nedávno spadl telefon, když jsem si přenášel jakoby tác s jídlem a tak jako hrdě si ráda nesl ten telefon na obrovském hrnku s čajem, jo. Naštěstí studeným čajem. Samozřejmě, že mi tam župnul, jo. Vytáhl jsem ho během asi vteřiny dvou, ale ten strach a ty nervy kolem toho, jo. Ale to jsou taková ta pitomá rozhodnutí, jo. Kdy to teda prostě riskneme. Tak prosím vás dneska neriskovat u snídaně za volantem kdekoliv, víkendy za dveřmi, pojďme si užít společně a hlavně ve zdraví. A s Radimem pěkně zdravím. V záloze čerstvé horoskopy, jaký bude víkend a pátek, o tom už za chvíli Milan Gelnar osobně.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu Čas.

0: No dívejte se, jak jsme propojeni, jo? Já si tady pročítám nejrůznější psí a kočičí zajímavosti, spoustu z nich asi víte, ale například, že to, že taky psí zívání je prokazatelně nakažlivé. To znamená, když nás vidí náš mazlíček, jak jsme unavení, takzvaně grogy, zívneme si, pravděpodobně zívne taky, ale pozor, funguje to taky naopak, jo? To znamená, když my takhle jako se koukáme na telku a teď vidíme toho našeho hafana, jak se protáhne, otevře tu pusinu, tak pravděpodobně zívneme taky, no, propojení, ale jak říkám, nesmím nadržovat, třeba, že jsem spíš psí odchovanec. Dneska mě zajímá, jestli jste spíš psí nebo kočičí tábor, proč, fotky, audiosprávy, bereme všechno, máme na to celý pátek. Jenom připomínám, po 8. hodině přijde host. A protože jsou připraveny čerstvé horoskopy, tak hlásím, že po 8. hodině už dáme přednost samozřejmě živému hostovi z masa a kostí, navíc jako budeme řešit hodně důležité téma. Takže seběhněte se všichni, kteří chtějí slyšet, jaký bude pátek 7. srpna. Výborně, můžeme, ano, pouští Milana. Jo, ještě paní Maruška dobíhá, já počkám. Si nese svačinku. Tak, výborně. Milane.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Také v pátek bude na nebi panovat převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Dokonce i ty spory mezi mužskou a ženskou energií, které už nějakou dobu na nebi panují, budou mít hrany zaoblené. Budeme si tak užívat léta a mnozí se budou překvapivě zabývat i duchovními tématy. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelců by se dnes mělo dařit skvěle. Štíři mohou zejména ve vztazích zažívat větší napětí a váhy mají šanci nadít se nějakých darů či snadných zisků. Kozorozy budou skvělí ve svých profesních aktivitách. Vodnáři mohou být podrážděnější a ryby by měly zažívat milé až romantické chvíle. Panny mohou procházet lehčími zkouškami. Lvi budou mít úspěchy na poli milostném a radci mají naději na větší rodinnou párty. Berani mohou zaznamenat úbytek své obvyklé energie. Býci by si měli dávat pozor na konflikty v oblasti domova a blíženci budou velmi výmluvní a hýřit nápady a inspiracemi. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: na Kaufland.
1: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
1: Více na hrad Hukvaldy EU.
3: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Nový den ve znamení psů a koček. Já vím, že hromada domácích mazlíčků, které můžeme chovat. Vlastně zeptám se ještě jinak, kolega Honza Gabelčík ve studiu Rádia Čas. Ahoj, Honzi. Je, promiň, zase
1: ahoj,
0: špatný
1: rádio.
0: Čudlík, promiň. Tak, znáš někoho, kdo chová opravdu jako netradičního mazlíčka? I když to je dneska netradiční, že jo, v dnešní době.
1: No, tak mám kamarády, kteří chovají agamu, to je takový plas. No a co bych ještě tak jakože mohl si, na co bych si mohl vzpomenout?
0: Kamarád mého kamaráda například chová opravdu exotický hmyz, takové ty jedovaté pavouky.
1: Pavouky, no.
0: Nebo dokonce i hady, opravdu to má ve speciálních, jak se tomu říká u nás na severu, kletkách a podobně. Takže najdou se, no, takový exoti.
1: Nádhera.
0: Nicméně dneska rozdělujeme tedy hlavně na tým kočka nebo na tým pes. Honzi, ty už jsi vlastně naznačil a jeden z posluchačů přes WhatsApp rádia často krásně vystihl, tady ho mám. My jsme tým mňav, takže vlastně...
1: A jo, vidíš to.
0: Jak kočka, tak pes.
1: Já to mám rád takhle obojetně.
0: Jsi všeobjímající.
1: Ano.
0: Jsi všeobjímající. Zodpovíš mi ještě pár jako lehkých otázek?
1: No, myslím si, že asi jako pokusím se, no, uvidíme.
0: Já myslím, že jo, a že si to uděláme hezké. Kdyby něco, buďte ve střehu, kdyby Honza poprosil o pomoc.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
0: Začneme trošku jinak. V roce 2002 začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. Tentokrát to byla ta, která se dotkla více Čech. Na úvod se zeptám jenom, jak si ji pamatuješ ty, jestli jsi tehdy studoval nebo už jsi někde pracoval, informoval o ní v nějakém rádiu?
1: Pracoval jsem v jiném rádiu než v tomhle a vím, že tenkrát se valila ta voda na Prahu.
0: Jo.
1: A bylo zataženo, bylo škaredě. Morava a Slezsko tenkrát jakože oproti tomu roku, tuším 97, ano. Dopadla lépe, no ale i tak to bylo celkem jako takové nepříjemné, no. Vždycky, když se děje něco nepříjemného, tak v těch zprávách se o tom tak nějak špatně mluví.
0: Dáváme do šuplíku nikdy víc. V roce 1909 jistá Alice Ramsey společně s třema kamarádkama jako první žena nebo jako první ženy dokončili jízdu automobilem. V té době pořád ještě horká novinka, napříč Spojenými státy. Oni jeli z New Yorku do San Franciska v Kalifornii. Takže za jak dlouho to tak tuhletu trasu podle tebe mohli zvládnout? Autem v roce 1909 New York do Kalifornie.
1: Máš tam nějaké možnosti?
0: Jo, buď to za necelý rok, buď to za necelé dva měsíce, za necelé dva týdny, anebo to dali za plus minus čtvrt roku.
1: Já bych řekl ty dva měsíce.
0: Říkáš to úplně správně. 59 dní? Já se znám, já bych typoval asi víc. V roce 1974 přišel provazochodec Philip Petit, jasně, že bez vědomí úřadů, po natažené mlaně mezi budovami takzvaných dvojčat v New Yorku. Pamatuješ si, co ve dvojčatech, dokud ještě byly, sídlilo?
1: Světové obchodní centrum. World Trade Center.
0: Čeká se podívám na další otázky. Já myslím, že teoreticky bys měl políčeno na 100%, ale je to nuda, že jo? Je to nuda.
1: Ne, je to zajímavé. Zatím je to rádě zajímavé.
0: Dobře, fajn. Dneska má 41 let tento muž.
1: Ježiš, to vím, ale já nevím, jak se jmenuje. Ještě nějakou nápovědu.
0: No tak logicky nápověda byla Superstar, že jo?
1: Summer Issa.
0: Je to Summer Issa.
1: Jo.
0: Ty si pamatuješ tu první vlnu?
1: Ano,
0: nějak
1: ano,
0: sledoval
1: to si pamatuju, protože vím, že on byl stejný ročník jako moje tehdejší láska.
0: Komu si fanděl?
1: Počkej, ne, vlastně ne, on byl jiný ročník. Ne, byl stejný ročník, máš pravdu. Teda mám pravdu.
0: Já se stejně ptám, takže možná, že mi odpovíš.
1: Já jsem fandil Anetě Langerové.
0: Tak já se právě
1: Lankové.
0: Ptám, kolikátý skončil Summer v této soutěži?
1: Šestý?
0: Ty jsi to vlastně vyjmenoval, tak to jenom jde jako do logického pořadí.
1: Aneta Langerová?
0: No.
1: Že by Summer Issa na druhém místě?
0: Ne, ta Šárka byla druhá.
1: Šárka Vaňková. Summer třetí,
0: ale,
1: vidíš
0: hele, ale přehled má. Na ty, kdyby nechtěl. No a prosím tě, Honzinko, dneska je Mezinárodní den piva. Mě by moc zajímalo.
1: Tak tomu já nerozumím.
0: Honzinko, k čemu se kdysi používal takzvaný ohříváček?
1: Ohříváček?
0: Aha.
1: No asi, aby vybublal nějak ten kvásek, já nevím. Tak možná teď bychom se mohli zeptat posluchačů, ale vzhledem k tomu, že to je poslední otázka.
0: Ona je to, ne je to předposlední otázka, ale je to spíš taková zajímavost. A jak říkám, bývalo to kdysi, ale doslova do písmene, to byl ohříváček. To byl takový dutý kovový váleček, který se dal zavěsit na okraj půl litru, protože kdysi se chladilo tak moc, že to pivo bylo doslova ledové a lidi v hospodě prostě si to tam dali,
1: ohřívat.
0: Aby si to jako hodili na tu teplotu, která jim vyhovuje. Jo?
1: Takže to bylo ze 7. schodu.
0: No, doslova do písmene. Hele, po 8. hodině máme hosta. Velmi vzácného hosta, je profíkem přes krev, tak se ještě musím zeptat, dřív než Jan Jánský popsal všechny 4 krevní skupiny, kolik jsme jich znali předtím, pokud vůbec nějaké? A které to byly, když tak?
1: Myslím si, že byly 2. Ačko a Bčko.
0: Ačko a Bčko. Nepřidáš už nic, jo?
1: Ne.
0: Tak teda byly 3, bylo to Ačko, Bčko a byla to ještě 0.
1: A já jsem si to myslel.
0: Jan Jánský, jak vždycky říkáme, že je objevil, on vlastně popsal všechny 4, jenom ať jsme úplně féroví. Mm-hmm. Hele, tak jak říkám, ne?
1: No tak to je paráda.
0: Já myslím de facto s čistým štítem a myslím, že se ti může dobře spát dneska.
1: No tak to až za chvíli, no. Ale tak.
0: Jo. On říkal ještě pracovní povinnosti, jinak přeju krásný víkend, pane kolego.
1: I tobě, Ráďo, děkuju.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Pokud jste náhodou slyšeli před touhle písničkou malou dramatickou pauzu, tak za ní asi můžu trošku já, protože jsem velmi vášnivě stříhal Víš, nevíš, tedy to, co zaznělo s odpovědí kolegy Honze Gavelčíka. Dneska se vedlo opravdu dobře a nějak jsem se do toho zažral, až jsem vám to ticho způsobil. Tak snad jako jste nedošli úhony, doufám, že se máte fajn, ladám krásný svátek všem posluchačům Rádia Čas, krásné, dá se říct zvířecí ráno, protože dneska se tak trošku rozdělujeme. Čistě vaší náturou, jste spíš tým kočka nebo tým pes. Já jsem možná nepřispěl ještě tím hlavním, takhle. Vždycky to bylo přirozené, že jsem tíhnul k psům a přesvědčilo mě ještě pár jako zážitků ze života, že to tak opravdu bude. Kamarádky měly dvě kočičky, Máňu a Mílu, v době, kdy jsem je navštěvoval opravdu často, kde hlavně Máně byla teda kočka s velkým K. Opravdu jako neměla dobrou náladu, na lidi syčela, jsem tam prostě jenom tak prošla kolem tebe a škrábla tě a podobně. Nervy jsem z ní měl, jo. No a jednou mi holky dali úplně na frak, to jsem tam byl na návštěvě a byl to takový náročný den a moje kamarádky říkali, nechceš si dát řízek? Jsme dělali řízek a jeden jsme ti nechali pro sebe. Tak já říkám, tak děkuju moc. U cizích, nebo ne u cizích, ale prostě na návštěvě jako nerad jím, ale dám si, opravdu jsem se na něj těšil, tak mi ho kamarádka ohřála, dala mi ho na stůl a ve chvíli, kdy jsme se bavili a byli otočení, tak jedna z těch kočiček přišla a tím prstíkem, tím nechtíkem, tou pacičkou zhodila z toho talíře ten řízek na zem a ve chvíli, kdy jsme se otočili, tak ta druhá, která byla mezi tím na kredenci, si pro ten řízek chtěla skočit a mezi tou kredencí a tou zemí stál bednář, tedy moje maličkost, a ona to vzala vlastně přeze mě. Jasně, že to nebyl cílený útok, prostě jsem byl takové meziskákátko a vzala mě těma pacičkama s těma drápkama vytaženýma přesně přes tvář a ještě na hrudi jsem měl pár škrábanečků. Takže jasně, nechodím k terapeutům, neplakal jsem moc, všechno bylo ošetřeno, ale vlastně kočičky a já, jasně, pozor, buďme k sobě upřímní, našel jsem pár výjimek takových kočiček jako s psí povahou, ale jsou to jenom výjimky, takže se mě teda ještě jednou hlas pro pejsky a vy stejně tak upřímně pište, nahrávejte, foťte, Facebook i WhatsApp jsou vám k dispozici 776612800 a za chvíli výsledek toho, co zaznělo z hlasu lidu v ulicích Moravy a Slezska.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
7: Rádio Čas.

Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Nová písnička, kterou si taky s Markem můžete zaspívat dneska na Letenské pláni. Já nevím, 70, 80 tisíc lidí by mělo dorazit. I matka příroda řekla, hele, uděláme malou výjimku, dopřejeme mu počasí tak akorát, aby si každý ten koncert užil. Nevím, jestli se k vám doneslo, že tam bylo jedno velké zrušení, ale vlastně z logických důvodů a trošku se to týká i dnešního tématu, protože těsně po koncertu měl být na Letenské pláni obrovský ohňostroj, kterým by Marek zakončil tuhletu svou krasu jízdu. V každém případě myslí taky nejenom na okolní zvířectvo, tedy na divokou zvířenu, ale taky na pejsky a kočičky v okolí, protože to by byl jako několikanásobný nový rok. Takže říkal, hele, tady upustíme, i tak to bude velká show, prostě stavte se. A já si tak říkám, protože já se budu přesouvat do Prahy dneska v podvečer z Brna, že by vlaky mohly být poloprázdné, protože všichni už by měli být na Letenské pláni. No, jak říkám, Marek byl taky takový mňauf tým, to znamená myslel jak na kočky, tak na psy, ale my se dneska rozdělujeme a já sonduju, jestli jste spíš povahově tým kočka nebo tým pes. Facebook, WhatsApp číslo 7766 12 800, zkusíme tady. Já jsem tým kočka, psi mi nevadí, i když už mi jich pár kouslo, třeba kámošky čivava, nebo na mě nepříjemně vrčelo a štěkalo, no já to mám opačně. Například i ségry z děděná kočka mě sekla. Mrcha jedna, takže je to takové jedna jedna pro oboje, ale náš macek je nejlepší, píše Hanka. Máme tady foto taky s doprovodným komentářem od posluchačky Jany. U nás vládne kočička, obyčejná nalezenec útulku, zcela ovládla domácnost, ona je ten, která nám dovoluje u nás bydlet jako milovníci Jamesa Bonda, se jmenuje Moneypenny a je opravdu úžasná. Doprovodná fotka je taky úžasná, takhle se občas cítíme, když jsou ty tropy a my takhle jenom ležíme někde rozpláclí. Díky moc za otevřenost, však s kolegáčky zase proberete. A ještě malá inspirace z ulic. Tak co, vyhrajou to pejsci nebo kočičky?
1: Jako mám ráda i kočky, i psy, ale doma mám jako psy, takže určitě tým pes.
2: Já spíš kočka.
3: Já mám doma teda kočku. My jsme takové parťačky, žijeme si ten svůj život tak nějak, jakože když chceme se s někým bavit, tak se s někým bavíme, když nechceme, tak se nebavíme.
4: Když jsem byla dítě, tak jsem milovala kočky. My jsme měli dům a kočičku vždycky a dneska nemám ani psa, ani kočku. Prostě líbí se mi psi, psi jsou věrní a moje sousedka má psa a ten mě olíže a já to snáším úplně perfektně.
5: Pes, protože jsem celý život žil ze psy a měli jsme jednou kočku, ale vždycky jsem byl spíš nakloněný ke psům.
6: Tým pes, protože se obecně říká, že pes je nejlepší přítel člověka a myslím si, že to platí.
0: No, někde jsem taky četl a dokonce se k tomu vyjadřovali i forenzní jako odborníci a tak dál, že kdyby náhodou jste padli za vlast takzvaně a někde zůstali ležet, tak pejsek bude velmi, velmi si jako hýčkat to, aby se vás nějak dotkl, prostě pořád budete jeho páníček, zatímco kočička po čase by vás možná spapala, ale tak to už je jiná story. Já vám přeju jen hezké happy endy s vašimi mazlíčky a je mi úplně jedno, jestli chováte papouška, kočku, krokodýla a hlavně, že se navzájem máte rádi a že nikoho neohrožují, že jo? Na tom se shodneme. Tak jo, 7.49 k snídaní dobrou chuť i k té hudební a nezapomeňte, po 8. hodině vzácný host, já budu konkrétní, primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, pan doktor Lukáš Stejskal. Takže kdybyste k tématu měli potom jakýkoliv dotaz, WhatsAppujeme, dokonce streamujeme na Facebooku Rádia Čas, ale to si všechno povíme.

0: Ono se to blbě říká, jo, ale je to dnes. Prostě dnes je slovíčko dnes, rozumíme si? Jenom připomínám, protože po 8. hodině už se naplno ponoříme do medicíny a no, zahrajeme si trošku na Drákuli. V každém případě vy můžete zahrát celý dnešní den v rámci Megaléta o pražský koncert Xyndla X už 18. srpna, takže skládáme tajemnou větu ještě jednou, slovíčko dnes, je to první slovíčko. No a já už předávám slovo Honzovi, který má pro vás aktuální zprávy a zbytek je ve vaší režii. Poslouchejte si přitom, kdybyste se chtěli doptat našeho hosta, tak buď to streamujeme na Facebooku, anebo klasicky WhatsApp číslo 776612800 a rozhodně bude o čem. Za 3 minuty bude 8, dávejte na sebe pozor, dejte si dobrou snídaní a společně se těšíme na víkend s Rádiem Čas.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Zdržet se můžeme v Ostravě. Na Rudné ulici probíhá oprava vozovky, a to v úseku od Poruby po křížení s Plzeňskou. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se stala u obce Bořitov na Blanensku. Tady se srazila 2 osobní auta. Je to na hlavním tahu Brno-Svitavy. Na místě zasahují záchranáři. A pozor taky v obci Letovice na hlavním tahu na Kruháči. Tady bourala taky 2 osobní auta.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Už v neděli se má znovu oteplit. Stavba ohnivého mostu se v Ostravě odkládá. Fotbalisté Prostějova dneska přivítají Karvinou. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropická vedra se vrátí. Meteorologové předpovídají, že už od neděle budou teploty na většině území Česka opět stoupat nad 30 stupňů. Modely navíc naznačují, že vedra můžou přetrvat po většinu příštího týdne. Ochladit se má až koncem srpna.
9: Morava aktuálně.
8: Na ohnivý most si v Ostravě na Karolině počkáme. Jedna z klíčových staveb, která má být symbolem centra města, hlásí technické komplikace. Plánovaný unikátní most s chrliči ohně má být nově hotový až na konci příštího roku, tedy o rok později. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abácie a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
9: Rádio Čas, sport.
8: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už dneska v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin na prostějovském stadionu za místním nádražím. A vypadá to, že dnešek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by měla být oblačná až zatažená, místy polojasná, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26, na jižní Moravě až do 29 stupňů. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a vzácným hostem.
11: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hádej, kdo přijde na snídani. Rádio
1: Čas. Krásné ráno všem, tak už nemusíte hádat, my už si budeme povídat a všechno prozradíme ve studiu Rádia Čas a mimochodem taky na našem streamu na Facebooku je primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě, doktor Lukáš Stejskal. Dobrý den, zdravím, hezké
2: Dobrý
1: ráno.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
1: Pane doktore, jste ranní skřivan, protože vypadáte čile, akčně, takhle, vy taky děláte na směny, nebo u vás je to jenom jakoby ranní odpolední, to jsem naivní, že jo?
2: Jo, ráno můžu, dobrý.
1: Jo, tak výborně, takže můžete. Zeptám se, povídáme se zhruba v polovině letní sezóny, první půlku prázdnin máme za sebou, můžeme zatím zaklepat, dárci nezlobí, dodávají, takhle, já už vím dopředu, já dělám blbého, ale vy jste teda hodně hrdý v tuto chvíli, že jo?
2: Já jsem moc rád za všechny naše dárce, kteří nás tom nenechali a přišli, ať už koncem června nebo teďka o prázdninách a přišli, darovali krev, plazmu, destičky, všechno, co bylo potřeba pro naše pacienty, takže jsem nesmírně vděčný a patřím velký dík za to, že se o nás starali, o naše pacienty a máme pro ně všechno, co potřebujeme, ale ty zásoby máme tak na pár týdnů, na dva, možná kousek a tak by se potřebovali, aby ještě v létě někdo přišel.
1: Všeobecně, protože teď je to, říkáte, spíš čestná výjimka, takže všeobecně vlastně každé prázdniny a léto, a jak nám potvrzují i když jsou tady hosté, policisté nebo záchranné složky, prostě na sebe nějak dáváme méně pozor, je to tak, že jo?
2: Ano, to není jenom v těch úrazech, jo, samozřejmě stane se i v létě, ale ta krev je potřeba každý měsíc, celoročně, jo. Mm-hmm. Naši pacienti prostě jako si nemůžou vzít dovolenou a říct, teďka nepřijdem, a když má nějaké závažné onemocnění, nebo si něco stane, to, maminka po porodu, může to být zamotaný, a když si dárce veme dovolenou, vody do nějakých cizokrajných zemí, tak pak měsíc třeba nemůže darovat, nebo sezona klíšťat, nebo se stanou nějaké události a ten dárce hnedka nepřijde, tak potřebujeme nějaké náhradníky. Jako když jste měli basketbalový tým, jo, teďka ty nejlepší hvězdy odjedou, nebo jsou zraněný, tak potřebuje zaskočit ta lavička, a tak, aby jsme zachránili to, ten zápas, tak prosím, aby přišli na hřiště ještě ty, co třeba nehráli, nebo se jako kdyby o tom přemýšleli, necítili se na to, tak kdyby teďka přišli, tak budeme moc rádi.
1: Ono by bylo fajn, ty jste mi tak jako vnukl takovou návštěvu, když už to tak v životě zařízené je, že by třeba i nemoci mohli mít prázdniny a jet na dovolenou, že bychom věděli, že třeba v červenci nebo v srpnu se nám nestane to či ono, jo, ale tak dobře. To je utopie. Pojďme tedy zmínit vlastně tu podpůrnou kampaň dárcovství, jak probíhá, no mimo jiné i proto, že jste tady. Ale vy dokonce jste dorazil s košíkem, nejdřív jsem myslel, že to je poděkování pro mě, ale já nedal ani kapičku, je to poděkování pro ty dobré duše, které buď to chodí pravidelně, nebo třeba dorazí, takže můžete klidně nalákat, pane doktore.
2: Já jsem moc rád, že i s Rádiem Čas máme tu soutěž o zajímavé ceny. První cenou je víkendový pobyt v Beskydech. A plus nějaké další drobnosti, dárky a i poukázky na něco zdravého do lékárny, tak jednou za 14 dní na naši transfuzním oddělení losujeme z těch dárců, co přišli teďka během léta.
1: Já jsem si právě říkal, že rozhodujete, kdo má nejkvalitnější krev, takže ne.
2: My jsme rádi za každýho. Teďka bereme každého a jsme moc rádi, když přijdou.
1: Nějaká, přece jenom jsme čtyři krevní skupiny, někdo, jako koho prosíte ještě o trošku více, kde přece jenom to trošku pokulhává v tom množství?
2: Díky všem, co přišli. A nejlepší krev je ta červená, jo. Bez ohledu na tu krevní skupinu. Ale teďka v létě, jako by bylo trošku věc potřeba těch RH negativních, to je ta 0 minus a A minus, to jsou teďka skupiny, kterým často voláme. Někdy se dovoláme, mám to vezme v Norsku na dovolený, super. Ale tak když vidíme, že chybí nějaká krevní skupina nebo podskupina, tak ty pacient snažíme obvolávat, posíláme SMSky, a tak a když vám přijde zpráva od nás, tak prosím přijďte, asi vás potřebujeme.
1: Nás čeká ještě spousta povídání. Mimochodem i mezi písničkami stream na Facebooku Rádia Čas, ale to nejpodstatnější bych vypíchl pro ty, kteří se třeba rozhodnou a opravdu jim to cinkne, říká, hele, půjdu pomoc. Ideální dárce, třeba věk, možná i ta váha tam rozhoduje, takové ty základní. Začíná se na 18, že jo?
2: Jasně. Mm-hmm. Od 18 do 65 let musí být zdrav, cítit se dobře, v pohodě, pokud užívá nějaké léky, třeba na tlak nebo na štítnou žlázu, dá se všechno domluvit, přinese seznam léku, domluvíme to na místě. Pokud byl nějaké závažnější onemocnění, tak ať se domluví se svým lékařem, jestli se to hodí nebo nehodí darovat. Hmotnost 50 kg, pod 50 nebere. Opravdu, máme tam váhu a vážíme. A je potřeba mít dobrý žíly, pokud nemáte žíly, tak je to trápení pro obě strany, pro sestřičku i pro toho dárce, tak je potřeba mít nějaké dobrý žíly. No a pak je fajn nechodit sám, vzít kamaráda, tady, ve dvou se to lépe táhne, ještě lepší, když přijede celý auto, dostane nějaký cestovný, má možnost prostě si užít legraci, zábavu, a tak nechoďte na to sami, vemte kamaráda.
1: Naše kolegyňka Markétka, která nám tady pomáhá se streamem, už čekovala svoje žíly. Vidíte, poznáte už třeba na dálku, jako jestli by byla dobrá oběť Drákuly?
2: Můžu se podívat?
1: O, to je dojemné.
2: Jo, byla.
1: Výborně.
2: Jenom nevím těch 50 kg.
1: Tak potom, to je největší podsta, jaká může být, Marky, řekni, že ne. Tak jo, tak povídáme dál, jak říkám, streamujeme, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak WhatsApp číslo 776612800, protože je to s úsměvem, ale je to sakra podstatné. Zůstaňte s námi.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hádej, kdo přijde na snídani. Na Radio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Na Rádio Čas.
2: Naším hostem je stále a je pořád o čem povídat primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě, pan doktor Lukáš Stejskal. Ještě jednou krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pane primáři, máte nějakou sondáž, nebo takhle víte, že kolegáčci si vás budou hlídat a poslouchat? Naladili si, nebo vůbec netuší?
3: Máme v pátek hodně práce, tak si myslím, že všichni pracují.
2: To byste se koukal, to vždycky říkají všichni doktoři a potom jako skrze vás streamy a podobně. Nějaké reakce už tady máme, tak nicméně já se teď budu ptát, protože pokud už někomu cinkne to, že bych chtěl pomoci právě i po povídání s vámi, díky bohu za ty dary, pořád ještě tam fungují nějaké strachy z jehel nebo takové ty různé pověry, co všechno se tam odehrává a podobně. Řvát bolestí nikdo nebude, vidíte. Zkuste mi říct jenom takový ten, tu běžnou návštěvu třeba i toho prvního dárce, co ho čeká.
3: Je fajn si to rozmyslet dopředu? Říct třeba, když jste zaměstnaný, tak zjistím, že šéfovi v práci beru si volno, ten na ten den jdu na krev, nepřijdu, aby s tím počítali. Pak se dobře vyspat, večer se normálně najíst, ale nejíst níst jako půlku kachny, prostě nic extra tučného a pít ten den předem odpoledne a i ráno dostatek tekutin, klidně před odběrem, teď když je horko, tak půl litru vody, minerálky, čaje, džusu. Na odběr se nemusí chodit na lačno, netrpět hlady. Jo. Hladový dárce je špatný dárce.
2: Aha, takže není to sedimentace, protože
3: no, přesně tak, nebo vyšetření glykemie, to neděláme, takže v klidu se může nasnídat, lehce posnídat, nic teda jako tučného, mastného, mléčného, uzeniny, to ne, ale může rohlík s džemem, vánočku, ovoce, zeleninu kompletně, džusy, minerálky, co hrdlo ráčí, tak aby v tom bříšku něco měl a cítil se dobře, pak až bude chodit opakovaně, tak zjistí, co mu vyhovuje nejlíp. U nás zůstane ještě nějakou svačinu, samozřejmě, když přijde, tak se na ní nevrhneme hnedka s jehlou, ale uvedem ho, ukážeme, vysvětlíme, vyplní nějaký dotazníky, projdeme jeho zdravotní stav. Je tam teda jako nějaký malý vpich tam je, že se odebere nějaký základní vyšetření, jak má na tom krvinky, jestli v těle všechno v pořádku, s paní doktorkou probere nějaké ty zdravotní, případné zdravotní komplikace, nemusí u toho za nás platit, má to zadarmo. A pak je ten vlastní odběr. Když se to jako všechno v pohodě, změří tlak, cítí se dobře, tak je ten vlastní odběr. Je to teda trošku tlustší jehla, je potřeba fakt mít dobrý žily, bez těch žil to nejde. Jo. Tak když byste si byli nejistý, aspoň to přijde zkusit, uvidíte, sestřička to pozná a dá se to, ale jsou moc holky šikovný, musím naše sestřičky vám moc pochválit.
2: Přece jenom ten dotazník je asi dobré v něm nelhat, je to podstatné, není to je podobně jako třeba, jo. Když chceme získat úvěr, tam si občas jako někdo co přemýšlí, ale tady se bavíme o podstatných věcech, jo. A stejně se ono dřív nebo později na to přijde, na ty základní věci, že?
3: A právě to je škoda, kdyby ten dárce jako se byl moc motivovaný, příliš motivovaný, aby jako za každou cenu daroval, to asi není dobrý, aby nám potom lhal do toho dotazníku, jinak by mohl uškodit sobě a potom i těm křehkým pacientům, kteří můžou mít nějaké vážné onemocnění. A kdyby se něco přineslo tu jejich krví, nějaké infekce, tak by o to mohlo toho pacienta poškodit. Takže snažíme prostě mít přátelskou a důvěrný vztah těma našima dárcema, aby nám věřili a když tak zavolali dopředu nebo napsali mailíka a dá se to ještě tak zjistit takhle nebo prověřit předu, to je na duši.
2: Jak říkáte, než v takové to decentní píchnutí a zjistíte to základní, protože se mezi tím zjišťují další věci. A potom za jak dlouho vy vlastně zjistíte, že je to OK a že se může odebrat krev. Je to v řádu minut nebo desítek minut?
3: Jsou to minutky.
2: Minutky. Fakt?
3: Nám to v Opavě nám to odebírá vlastně ta laborantka, co dělá to vyšetření, tak se to rovnou odebere a dá to do přístroje a udělá to během pár minut. Jo, takže to je prostě, než pacient sní rohlík a vypije čaj, tak už má výsledek.
2: Jak říkám, někdy člověk přesvědčí, nebo člověka přesvědčí to, když slyší srdcaře, jako je tady pan primář. Někdy třeba i nějaká ta motivace, já bych to řekl ještě jednou, protože se mi to hodně líbí. Vy prostě chcete odměnit ty, kteří do toho jdou pravidelně, i ty prvodárce. Máte pro ně prostě takovou odměnu a vlastně pravidelné losování, takovou pravidelnou loterii, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tak jenom zopakujte klidně ještě jednou, pane primáři.
3: Teďka na léto potřebujeme dárce o trošku víc než jiné části roku a tak jsme rádi našim sponzorům, že nám darovali nějaké dary a můžeme každé 14 dní teďka během léta od 1. července do posledního srpna losovat ze všech našich dárců a těm několika šťastným prostě dát nějaké hezké dárky, tak budeme rádi, když přijdou. A nenechají si to na podzim, ale přijdou teďka v létě, kde potřebujeme nejvíc.
2: Náš posluchač, věrný posluchač Petr, říká si banán, mimochodem se ptá, ale zcela na vážno, jaké mýty nejčastěji pamatují s odběrem, nebo takhle probíhají, protože někdy jako desítky let slýcháváme to stejné a vůbec to není pravda. Setkáváte se ještě s něčím takovým, nebo lidi už ví všechno podstatné?
3: Teďka všechno na internetu.
2: To taky není ale nejlepší řešení, ne?
3: Ale tak jako, když se podívají na naše webové stránky, najdou tam prostě, co je potřeba, poučení, vysvětlení, ukázání, jsou tam nějaké fotečky, videa. Já si myslím, že teďka už jako spoustu lidí jako ví, mm-hmm. že největší problém je někdy strach. Jo, strach, bude mě to bolet, strach, co se mi stane, strach, jestli mi to neublíží. A ano, je tam krátké štípnutí, krátké zabolení, ale ta radost toho, že jste pomohl někomu zachránit život a že prostě na sebe můžete být hrdý, že jste prostě zvednul zadek a někam došel, udělal něco pro druhýho, si myslím, že daleko toho jako nenaplní, přečí to očekávání.
2: To je to nejpodstatnější a rozhodně si o tom budeme ještě povídat, mimochodem stále streamujeme, takže buď teď, nebo klidně i v záznamu na Facebooku Rádia Čas. Naším hostem je primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě, pan doktor Lukáš Stejskal.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
9: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: přijde na snídani. Radio Čas.
1: Na dnešním hostovi, kromě toho, že je velký srdcář, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, se mi líbí jedna věc, on se nevykecává, on prostě řekne, co má na srdci, řekne to srozumitelně a můžeme jet dál. A dokonce to budeme i opakovat, protože to je strašně podstatné. Primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě, pan doktor Lukáš Stejskal, ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno. Eva.
1: Dobré ráno. Pojďme si ještě jednou připomenout, jak říkám, některé věci klidně stokrát. Pokud už je někdo takzvaně načatý, jakože by chtěl pomoci, připomenout třeba to, jak probíhá i ten samotný den, nebo ta příprava na ten den dárcovství, protože přece jenom asi jít na letní pařbičku s grilovačkou a nějak to zapít není nejlepší nápad, že jo?
2: Asi ne. Nejlepší to připravit, promyslet a nechodit sám, vzít sebou nějaký kamarády nebo někoho zkušeného, kdo už tam byl, někoho z rodiny nebo známý. A když teda musí vyrazit sám, tak než se tam dostane, tak podívejte se na naše webové stránky nemocnice v Opavě a tam je kapička dárci krve a tam najdete všechno potřebné. A nebo tu vaši nejbližší nemocnici, tam určitě bude nějaké transfuzní oddělení. Dobře se na to vyspat, večer moc nepařit, nepít moc alkoholu a nesníst nic moc tučného, ale ráno se pořádně napijte, najeste, ať máte v sobě nějakou vodu, klidně půl litru vody, minerálky, džusu. No a potom najděte odvahu a přijďte. Máme před transfuzní parkoviště, tak se dá zaparkovat přímo u nás, případně naproti přes silnici. A zbytek vám řeknu na místě.
1: Ti velcí srdcaři a dárci už ví, někdo si řekne, když jde třeba poprvé, no tak prostě tak mi vzali krev, tak jsem někomu pomohl, ale je to hodně podstatné, takže ta pomyslná kapka krve, nebo ten pomyslný paklík té krve, komu všemu může pomoci, kam všude to vlastně míří?
2: V tuhle chvíli to jsou pacienti v nemocnici v Opavě, trošku někdy v Krnově, ale volají nám teďka z nemocnici v Ostravě, v Olomouci, z Brna, z Prahy. Prostě v tuhle chvíli je v Česku nedostatek krve. My si necháme drtivou většinu těch odběrů přímo v nemocnici, protože to všechno spotřebujeme, nic té krve neprochází, všechno využijeme. Mm-hmm. A co to jsou za pacienti? To kompletně mix skoro na všech odděleních. Nejčastější na chirurgii, po nějaké operaci, po komplikacích. Může to být.
1: Pane doktore, klidně, mám vám dát pauzu klidně, protože klidně si to zapíte. Je to kouzlo přímého přenosu, že jo? O tom to je. A to jsou to.
2: Může to být pacienti, co třeba užívali nějaké léky na ředění krve kvůli srdíčku, pak krváceli. A potřeba, aby to přežili a všechno se spravilo, tak potřebuji na chvilku pomoc těma dárcovskýma krvinkama. Může to být maminky po porodu, který hodně byl komplikovaný, krváceli. Může to být někdo, kdo měl nemocný ledviny nebo potřeboval dialýzu a ty červené krvinky se nevyrábí dostatečně. No a pak je tam velká skupina těch našich krevních onemocnění, kterých teďka časem přibývá, neubývá. A i když umíme dobře léčit, tak aby ta naše léčba zabrala, tak potřebuji občas pomoct darovat červené krvinky, destičky nebo plazmu nebo nějaký výrobky z krve, nějaký protilátky, které se právě z té plazmy vyrábí. To všechno potřebujeme.
1: Já už několikrát zažil v různých dokumentech takový ten příběh, tak se chci zeptat, jestli máte i vy tu zkušenost, že člověku bylo takto pomoženo, ať už třeba po dopravní nehodě nebo nějakým dobrým dárcem, a potom, když to všechno dobře dopadne, tak motivuje jak sebe, tak i své nejbližší, aby tedy stejně tak jako šli pomáhat dál. Je to tak?
2: Když to jde, tak my jsme rádi. A to jsou ty srdcaři, kteří opravdu přijdou a pak za nás bojují a jsou věrní a vemou celou rodinu, manželku, děti a dělají nám reklamu, tak to jsou nejlepší dárci, no. To jsme moc rádi.
1: Konec konců, vy i s celým vaším týmem děláte reklamu mému rodnému městu a vlastně takže já to jenom cením. Pojďme si ještě jednou připomenout, protože třeba i nějaká 80-letá lady teď je úplně jakoby načatá, jakože by šla pomoci, jako jestli projde výběrem, ještě jednou to základní, co potřebujeme vědět.
2: Věkový limit je 18 až 65 let.
1: Ne to, jak se cítíte, ale to, co je v občance.
2: Takže v tuhle chvíli je to, zatím je to v Česku limitováno, a tak se omlouvám těm starším, tak ale můžu pozbudit své děti nebo vnoučata a říct, že to je důležitý a že třeba jednou, nikdo neví, kdy budete ležet v nemocnici nebo někdo z vašich blízkých rodičů nebo prarodičů a bude potřebovat třeba tu transfuzi, tak je fajn na to myslet a jednou za čas přijít darovat krev. Jednou, dvakrát za rok aspoň to zkusit, no.
1: Já jsem se chtěl zeptat, ale nakonec jsme to viděli v přímém přenosu, jestli máte takovou tu v uvozovkách profesionální deformaci, že třeba koukáte i na těch dovolených, na ty ruce mužské, ženské a jako koukáte na kvalitní dobré žíly. Je to tak, to člověka už jako stáhne, ne, k té ruce?
2: Já nejsem ten, kdo píchá ty dárce, ani pacienty, ale říkají, sestřičky popisují, že to mají. Že když jdou a na pláži se na někoho podívají, tak se dívají na ty ruce, na ty provazy, co tam a říká, to by se dobře píchalo. Ale naštěstí to ještě nemám.
1: Původně jsem vás chtěl vyzvat, abyste třeba pozdravili své kolegy, což můžete samozřejmě, i když jste mi naznačil, že třeba pátky nebo páteční rána bývají velmi rušná. Jo?
2: Je to tím, že ten dárce, jedna z mála výhod v Česku je, že má den volna. A když přijdete darovat ve čtvrtek odpoledne nebo v pátek dopoledne, tak máte vlastně ten den nárok volno v práci a máte pátek, sobotu, neděli volno.
1: Ach, tak.
2: Někdy i pondělí, takže ty pátky jsou takový prostě, kdy nás zachraňují. Přes týden tam prostě pár, 10, 20 lidí jsme rádi a v pátek přijde 60, 80, 100 a tak za ty pátky jsme nejradši, ale proto všichni v pátek dopoledne pracují u nás.
1: Jedno, kdy dorazíte, hlavně, že dorazíte, to je to nejpodstatnější. Pane primáři, nějaké slovo závěrem v tohoto našeho povídání, které by klidně jako zabralo ještě další hodinu?
2: Já moc děkuji za pozvání, že vůbec se zajímáte o to dárcovství krve, je to hrozně moc důležité a všichni, co jste slyšeli a o tom přemýšlíte, zkuste najít odvahu, aspoň jednou to zkusit a vyjít z té komfortní zóny. Tím, co uděláte, pomůžete někomu, kdo tam leží, sotva doufá, kouká do stropu a neví, jak to s ním dopadne. A když se pak vrátí domů ke své rodině, tak je to to nejlepší, co jste mohli pro něj udělat. A moc vám přeju, ať máte z toho dobrý pocit, radost, sílu a ať nám zůstanete věrný a někdy přijdete.
1: Ono se říká, jak málo nikdy stačí a přitom je to tak moc, asi tak. Primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě, pan doktor Lukáš Tejskal, hostem ve studiu Rádia Čas. Husina na obou rukou, to je vždycky nejlepší znamení. Takže doufám, že dřív než do roka do dne opět na viděnou a moc děkuju.
2: Já děkuji za pozvání. Hezký den vám všem.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Ano, televize Relax, kde si konec konců můžete najít i to nej z našich rán, tedy Dobré ráno Moravo se mnou, většinou i s Lenčou, ta má teď jakoby dojezd posvatební, kde pozor, nebyla nevěstou, ale hostem, tu nevěstu to si splní možná už brzy. V každém případě teď ještě za mě a za celý náš tým třikrát hav a jednou mňau, anebo úplně naopak. Dneska na Rádio Čas sondujeme, jestli jste spíš všeobecně tak náturou tým pes nebo tým kočka, jo? Než se podíváme na vaše příspěvky, mi se vybavil jeden z nejbohatších psů historie, na kterém jsem ujížděl, no, v podstatě už během dospívání, teď už pravděpodobně není na světě. Byl to německý ovčák Ginter VI se jmenoval a jeho majetek a hodnota svěřeného fondu se odhadovaly na nějakých 500 milionů dolarů, takže dneska je to kolik? Přes 11 miliard korun. Ty penízky byly z dědictví po jeho paničce. Byla to německá hraběnka, říkejme jí Karlota. No a ta právě v 92. odkázala 80 milionů dolarů jeho předkovi. Jo, takhle, už chápu, Ginter VI žije, protože předek byl Ginter III a potom 4., 5., to znamená, jak se rodili další psí děti, tak v podstatě ti, kteří je opečovávali, si měli hodně dobře, protože pes vlastní třeba luxusní vily, pokud se nepletu, jeden baráček dokonce i po Madoně v Miami, jo? Cestují soukromými tryskáči, vybrané papání a tak dál. Jo? A potom, že je trest narodit se v dalším životě jako nějaké zvířátko, no, řekněme si. Dobře, fajn, podíváme se na to, jak to vnímáte vy. Jinak se chci poděkovat, protože dneska hlavně facebookoví jedou teda obrovskou ligu, schválně, jak to máme. Jsem pod obojí, píše Jaromír, jenom nemusím uječené raťafáky pod rozměrem kočky. Dobře, pro změnu Eliška je tým pes. Život je lepší se psem, každá procházka je dobrodružství, každý pohled plný lásky, každý společný den stojí za to. Mimochodem, pokud se nepletu, tak pejskaři přece jenom mají více kroků, co se týče doporučeného zdravotního životního stylu a spousta z nich, když se táhla za tím svým silným hafanem, tak ještě zhubla nějaký ten kilogram. U nás jednoznačně pes a skoro vždycky z útulku, píše Kamila. Mám ráda i kočičky, ale kvůli pejskům raději ne. No a ještě zkusíme tady Janu, kočky už nesnáším od té doby, co jsme jich na vrátnici měli 9, smradu a jak se v noci honcovali, kraválu, nakonec si odchytili a odvezli. No přiznám se, já už dneska říkal pár teda příběhů na téma psy a kočičky, že párkrát mě kočky teda pořádně vylekaly po nocích, ještě třeba někde přespával a tam jako vedle na kočičí střeše měli jazz v uvozovkách, no, brouskání, no prostě jako námluvy, že jo, a jak slyšíte takové to... Tak uprostřed noci, když vás to probudí, tak nevíte, jestli vraždí dítě, anebo jestli právě micky mají nějakou sešlost. Tak jo, tak pište, nahrávejte, za chvíli probereme i s kolegem, nebo kolegou Alešem Šklubalem a nezapomeňte, kdykoliv jsme pro vás online na cazradio.cz, takže žádné útěky do světa, my si vás tam vždycky najdeme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Dnes je první slovíčko tajemné věty Rádia Čas, která vás může zavést na pražský koncert Xyndla X 18. srpna, i když dneska se teda hodně zmiňuje hlavně ten obrovský koncert na Letenské pláni, Marek Ztracený. Se mnou kolega Aleš Klub.
1: Ahoj.
0: Zvažoval jsi aspoň trochu, jako že si vezmeš volno a půjdeš jako nastudovat z hlediska toho i našeho, v podstatě jakoby, jak tě mám, hudebního guru, jak to chodí v tom profi světě, nebo máš pocit, že Marka máš už jakoby od A až do Z?
1: Ale já jsem viděl Marka Ztraceného, bylo to loni, Havířovské slavnosti, kde Marek byl. Marek je úžasný. Marek je skvělý jak na pódiu, tak Marek je skvělý hlavně v rádiu, jo, a hlavně to je takový ten, já říkám, interpret pro ženy, jo, že prostě to je člověk, který dělá fantastické texty, jo, pomenu zpěv, jo, trošku je, jo, není to Karel Gott, takhle, jo, ale...
0: Zase na druhou stranu, tak jak zní v rádiu, zní live.
1: Ale je to hitmaker, no.
0: No, já to trošku jakoby vzdaluju to dnešní téma, protože znám Aleše a Aleš je jako v kozorohu a on většinou odpovídá stručně a velmi upřímně, jo. Takže, Ali, jsi spíš tým kočka nebo tým pes?
1: Hele, psání kočku nemám, tak je to 50-50, jo, ale měli jsme kdysi kocoura, kdyby jakože někdo říkal, tak a teďka někoho budeš mít, jo, psa, kočku, tak by určitě psa. A měli jsme kocoura, jmenoval se Mikeš a pamatuju ty příběhy s ním, když já jsem přijel k babičce, babička, a on si vždycky, jak byl ten motor, ta kapota teplá, tak on si na to sedl a já, když jsem u té babičky odjížděl, tak on ještě tak 200-300 metrů na té kapotě se mnou jel, pak se skočil. jo, kaskadér.
0: Zase říkám, jako jsou rasy pejsku, ne úplně všichni, ale vy jste taky jako neuvěřitelní sportsmeni, ať už v rámci běžné procházky, která má desítky kilometrů, nebo opravdu, když jdete na nějaký cílený, co, půlmaraton, říkám to správně, nebo co už trénujete, čtvrtmaratony, půlmaratony?
1: Možná na bruslích maraton,
0: jo, takhle, ano, to je
1: ale,
0: on.
1: Ale jako jo, těch 20 kilometrů.
0: No ne, říkám si, že
1: daleko.
0: Spousta z pejsku by vám mohla být geniálními parťáky.
1: Asi jo. Akorát nejsme pořád doma, víš, hodně aktivit, takže to by asi trpělo, no, ten pejsek, takže kvůli toho ne.
0: Určitě. Facebookový, WhatsAppový, 776612800, pište, nahrávejte taky, proč to vysvětlení, to je důležité, a nemůžu se nezeptat, nebojte, myslím na vás, Ali, přidáš další slovíčko v rámci?
1: Určitě, tuším za 20 minut, to víte, tak se na to určitě počkejte.
0: Hezké dopoledne všem, těšíme se na víkend.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pát.

0: Transfúzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
3: Hity, které milujete.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.

0: Nehoda nás teď potrápí v Bohumíně na ulici Opletalově na kruhovém objezdu. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Hromadná bouračka se řeší na Vsetíně v ulici Mostecké, kde se srazila 3 osobní auta. Vážná nehoda se stala na Blanensku u obce Bořitov na hlavním tahu Brno-Svitavy. Tady bourala 2 osobní auta a hasiči stále zasahují v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Bartošově.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Většina Čechů současná vedra zvládá. V Havířově už teď hledají vánoční strom. Fotbalisté Opavy dnes přivítají Kladno. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Většina Čechů si stěžuje na současné vlny veder. Bezmála 2/3 lidí je ale snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, je kolem 35 stupňů Celsia.
1: Morava aktuálně.
0: V Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl Pokorná.
2: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
0: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Česko trápí tropy. Ve Strážnici na Hodonínsku ve středu už 3. den po sobě překonali absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové tu naměřili 41 stupňů Celsia. Rekordy padly v kraji na všech stanicích a překonali hodnoty o 3 až 5 stupňů.
1: Rádio Čas, sport.
0: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dneska přivítají hosty z Kladna. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply aréně. A v neděli pak v rámci prvoligové šance ligy hostí Zlín pražskou Bohemku. Hrát se bude v neděli od 5 odpoledne na zlínském stadionu Letná. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný, a to hlavně na jižní Moravě. Čekají nás přehánky a taky bouřky a teploty do 26, na jižní Moravě až do 29 stupňů. Tolik zprávy, po 9. pokračuje páteční, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: Je pátek a tak to trošku odlehčíme, trošku nám to bude mňoukat, trošku nám to bude štěkat. I já se zeptám, jste spíš tým pesa nebo tým kočka a hlavně prozradíte proč. Takže od Aleše Šklobala jedno hav, takže už víte, z jaký tým hraju a pohodový pátek už s normálními teplotami a skvělou muzikou. Ať vám to z rádiem Čas letí. Já se ještě možná vrátím k těm teplotám. Včera jak pršelo, tuším, tady v Ostravě to bylo kolem 3 hodiny ranní, tak já jsem vylezel na balkón a takhle jsem si to užíval. Jo, spánek, nespánek, prostě tak jsem si u toho chrochtal. Tak ať vás hity, které milujete, naladí a skvělý pátek s časem.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ono, co si budeme, říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, tady možná majitele koček jenom pobaveně pokorčí ramany a řeknou, ta naše kočka si přátelé vybírá sama. Dnešní otázka je jednoduchá, ale dokáže podle mě rozdělit a tak patříte do toho týmu pes, který miluje ty věrné parťáky a mám pocit, že každé dobrodružství, anebo tým kočka, protože obdivujete jejich eleganci, říká se také nezávislost a schopnost tak trošku se tváří, že jsou doma šéfem, kdo má kočku, tak mě to určitě potvrdí. Takhle píše Radana, my jsme 100% pejskaři. Dáša píše, ahoj, jsem tým pes, kočičku doma už nikdy, kočičí chlopy v dřezu, ťapky na kuchyňské lince, pohazování s květináčem, to už víckrát nemusím. Hezký den, děkujeme Radano za upřímnost, tedy Dášo. Tak Dášo, tak já tady vidím, na našem Facebooku se přidala také Hanka. Hanka píše, kočka, respektive kocour, miluju jejich tu umíněnost, pokud nechtějí neposlechnou. To jsem celá já. A ještě třeba Jarda, já jsem pod obojí. Nemusím takové ty uječené raťafáky pod rozměrem kočky. Tak opět i tady díky za upřímnost a napište, co vy, mňouká vám to, anebo spíš štěká. Facebook, WhatsApp, rádia, čas, přidejte se do týmu kočka nebo pes. Takže pište klidně i hlasovku 776612800 a další tady druhé slovo do megaléta rádia čas, do naší megavěty přidám už za chviličku. Teď to budou ale hity, které milujete, jsme rádio čas.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
6: Více na hrad Hukvaldy EU.
7: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
8: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
9: Radio Čas.

0: Taky dnes 4 slova a to je cesta do finále megaléta. Takže první slovo samozřejmě znáte, to je vždycky ráno a to slovo, pokud jste ho nechytli, tak rád připomenu. Člověk nemůže být u rádia furt, že jo? Takže prvním slovem do naší dnešní věty megaléta je slovo dnes. Druhé slovo vyslovím právě teď a to je slovo bude. Takže dohromady dnes bude. Třetí slovo i čtvrté slovo, to je úplně jasné. A potom finále, dneska odpoledne. A dneska hrajeme o koncert.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas v blbým věku.
0: Tak přesně tak, Xindel X 18. srpna v Praze, hudební zážitek s rádiem Čas. Takže už dopředu někomu z vás prázdninové zážitky a tyhle budou stát určitě za to. Ještě jednou říkám, na tenhle ten koncert se podíváte s rádiem Čas. Tak držím palce do finále, za chviličku tip na zážitek prázdninový pro celou rodinu a dál z rádia Čas hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Na obloze dneska zůstanou mraky, nebe by mělo být oblačné až zatažené. Místy vykoukne sluníčko a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 29 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle si určitě užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Rádiem Čas. Tak už 8.8. to je tuto sobotu s moderátorem Rádia Čas, to bude náš kolega Martin Fabík. K tomu soutěže muzika promo tým Rádia Čas. No a bavit se můžete od 13. do 16. hodiny. Takže skvělé letní zážitky a teď už bude platit Rádio Čas a hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Zději už tam budem?
6: Přestaň! Štěj mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

No, dnes tady v Časánském studiu u mě alespoň okna do kořána, užívám si to počasí, které je venku, tak si to tady nechávám. Ano, to krásně šedo za okny pustit do studia.

0: to taková vzácnost. Zase nám sluníčko bude pálit příští týden, jak jsem se díval na počasí, tak dneska třeba ještě zítra si to užijeme. Jinak jste spíš tým kočka anebo pes? Příspěvku na našem téma nebo pro naše téma požehnaně. Za chviličku ty další psí a kočičí od vás vykřičím do světa. No a jdeme na čerstvé zprávy s Honzou Gavelčíkem. Bude 10.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Doprava houstne v Ostravě. Na Rudné ulici se opravuje vozovka, a to v úseku mezi Porubou a křižovatkou s Plzeňskou ulicí. Ve směru na Opavu neodbočíme. Nehoda se stala v Bohumíně na ulici Opletalově. Na kruháči bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší ve Vsetíně, v ulici Mostecké bourala hned 3 osobní auta. A pozor si musíme stále dávat taky na Blanensku v obci Letovice. Na kruhovém objezdu na hlavním tahu bourala 2 osobní auta.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Kvůli horku a suchu nejspíš zdraží potraviny. Bohumín prodlouží život městské zelené brány. Fotbalisté brněnské Zbrojovky dneska přivítají Slovan Liberec. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň oblí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetřování starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po vykácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
3: Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chátrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce Sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice.
4: Rádio Čas, sport.
3: Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Dnešní utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipX aréně. Odpoledne bude oblačné až zatažené, místy polojasné, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objeví se taky bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat do 26, na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
7: my
6: to necháme.
7: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
6: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Počasí šlo do sebe, ano, dneska konečně normálně a zítra bude podobně, takže i tahle zpráva osvěží a naladí nejen hity, které milujete, ale také to, že pomaličku startuje víkend, tak ty myšlenky už tak trošku utíkají, ano, co dneska večer, zítra, pozítří a tak dále. I maličkosti potěší, co si budeme. Takže my se dneska ptáme, k tomu všemu také patříte do týmu kočka anebo pes. K našemu téma pár zajímavostí, ale i vaše kočko-psí názory. Tak to všechno za chviličku od Aleše Škobala, hity, které milujete, a užívejte s námi pátek. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Naší ulici. Tak schválně patříte do týmu kočka nebo pes, pojďme na pár zajímavostí. Tak třeba možná jste věděli, nebo jste nevěděli, že psí čenich je tak jedinečný, že funguje podobně jako lidský otisk prstu. Kočky prospí, a to se hodně dobře ví, hodně, jo, je to tady 12 až 16 hodin denně. No, upřímně, kdo z nás by jim to občas nezaviděl? Pes rozumí desítkám až stovkám slov a gest, zatímco kočka často rozumí takhle. Ale pozor, tady se píše, že ona se rozhodne, jestli chce rozumět nebo nechce. Tak předností koček je také frekvence, kterou takzvaně předou, a podle některých studií může podporovat toto předení hojení kostí a snižovat stres. To určitě jo, protože když máte kočku, že jo, na klíně a škoji hladí, tak zapomenete úplně na všechno, co se kolem vás děje. Ale schválně, jste tým kočka anebo pes, takže Kamila u nás jednoznačně pes a skoro vždycky z útulku. Mám ráda i kočičky, ale kvůli pejsku raději ne. Eva obojí, velkého pejska, malého pejska, venkovní kočičku. Máme domácí kočičku, rybičky, želvičky, kanára. Katka, jsem tým pes, kočka i králik, všechny mám, všechny miluju. Není se s čím dělit. Tak a ještě třeba tady Jarda u mě jednoznačně pejsek. Takže já se ptám, jste tým kočka anebo pes a proč? A podle komentářů, jak si to tady pročítám, tak to vypadá, že vítězí tým všechno, co má čtyři nohy a chce se tulit. Tak se tulte s námi, těším se na vaše příběhy, veselé zážitky, i třeba fotky čtyřnohých parťáků. Facebook, WhatsApp, to stále platí, a klidně i hlasovka 776 12 800. Pojďte do toho, já posílám hity, které milujete, s Rádia Čas.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
3: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: To tak ale vyhrajete pár milionů, jenže tiket s výhrou hodíte do koše a vynesete se smetím a potom začne kolotoč až neuvěřitelný příběh z Itálie. Za chviličku počkejte si na něj, teď naše ranní parta a víš, nevíš. A třeba se také přidáte. Tak zkuste, tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1974 přišel provozochodec Philippe Petit, jasně, že bez vědomí úřadů, po natažené mlaně mezi budovami takzvaných dvojčat v New Yorku. Pamatuješ si, co ve dvojčatech, dokud ještě byly, sídlilo?
3: Světové obchodní centrum. World Trade Center.
2: Já se podívám na další otázky. Já myslím, že teoreticky bys měl políčeno na 100%, ale je to nuda, že jo? Je to nuda.
3: Ne, je to zajímavé. Zatím je to rádě zajímavé.
2: Dobře, fajn. Dneska má 41 let tento muž.
3: Ježiš, to vím, ale já nevím, jak se jmenuje. Ještě nějakou nápovědu.
2: No tak logicky nápověda byla Superstar, že jo?
3: Summer Issa.
2: Je to Summer Issa.
3: Jo.
2: Prosím tě, Honzinko, dneska je Mezinárodní den piva. Mě by moc zajímalo.
3: Tak tomu já nerozumím.
2: K čemu se... Honzinko, k čemu se kdysi používal takzvaný ohříváček?
3: Ohříváček?
2: Aha.
3: No asi, aby vybublal nějak ten kvásek, já nevím.
2: A jak říkám, bývalo to kdysi, ale doslova do písmene, to byl ohříváček, to byl takový dutý kovový váleček, který se dal zavěsit na okraj půl litru, protože kdysi se chladilo tak moc, že to pivo bylo doslova ledové a lidi v hospodě prostě si to tam dali,
3: ohřívat.
2: Aby si to jako hodili na tu teplotu, která jim vyhovuje. Jo?
3: Takže to nebylo ze 7. schodu.
2: No, doslova do písmene.
3: No tak to je paráda.
2: Já myslím de facto s čistým štítem a myslím, že se ti může dobře spát dneska.
3: No tak to až za chvíli, no. Ale tak...
2: Jo. On říká, ještě pracovní povinnosti, jinak přeju krásný víkend, pane kolego.
3: I tobě, Rádio, děkuju.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Na obloze dneska zůstanou mraky, nebe by mělo být oblačné až zatažené. Místy vykoukne sluníčko, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 29 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak a já tady mám příběh ze života, příběh výherní a příběh, který se stál a příběh, který měl šťastný konec, protože jedna žena z Říma roky sázela, jo, to sázíme skoro všichni, že jo, a furt nic, ale je ta čísla tedy vyšla, byl to 1 000 000 eur, což znamená 24 milionů korun, tak když to lehce přepočtu, vůbec si to neuvědomila. Ona si myslela, že pořád teda ty čísla nevycházejí a ten tiket bez váhání, aniž by si to pořádně ověřila, vyhodila do koše. Až doma ji potom rodinka nadšeně oznámila, že její čísla skutečně padla. Jo, následoval šok, jenže odpad už mezi tím, protože někdo košík vynesl, odvezli popeláři, rozjela se velká pátrací akce, při které se podařilo, pozor, najít ten správný popelářský vůz, potom vystopovat, jo, tu jeho cestu a specializovaná firma potom celou tu skládku, nebo tam, kde se vůz vysypal, tak to ten plný odpad nebezpečný materiálu prohledali. Pozor, nakonec mezi těmi vyhozenými věcmi se našel ten ztracený výherní tiket a když se to žena dozvěděla, tak že má teda ten milion, tak se štěstím rozplakala a kdo by ne. Tak tentokrát se určitě vyplatilo to, jak se říká, prohrabat odpadky. Jo, já jdu za muzikou, muzikou, kterou milujete, jsou to i ty, které milujete, z Rádia Čas, zůstaňte s námi, hezky nám to společně plyne, utíká. Je tady pátek, za okny už je sluníčko, je venku příjemně, možná chystáte na odpoledne nějakou tu grilovačku, tak ať se akce vydaří.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Radio Čas.

0: Oběd, to je grunt, říkala babička, a ten páteční může za chvilečku přistát z obědovky na vašem firemním stole. Takže buďte na příjmu, vyplatí se to. Hotel Šešklobal, hezké léto a pátek samozřejmě k tomu. Jdeme teď na ty nejnovější zprávy z Rádia Čas, a to s kolegou Honzou Gavelčíkem. Bude 11.
1: A raz, dva, tři, 4,21. Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít předpremiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 na úrovni oblasti Chlebovic. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem na Olomouc, poblíž oblasti Kletné. Kvůli poruše vozidla očekávejte zdržení. Na místě je policie. Pozornost se dále vyplatí na Olomoucku na sjezdu v ulici Velkomoravská směrem do centra. Nákladní auto se střetlo s osobním. S komplikacemi počítejte i ve Vsetíně v ulici Mostecká. Srazily se tady tři osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Už v neděli se má znovu oteplit. Nemocnici v Odrách čeká velká proměna. Fotbalisté Prostějova dneska přivítají Karvinou. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropická vedra se vrátí. Meteorologové předpovídají, že už od neděle budou teploty na většině území Česka opět stoupat nad 30 stupňů. Modely navíc naznačují, že vedra můžou přetrvat po většinu příštího týdne. Ochladit se má až koncem srpna.
1: Morava aktuálně.
2: Městskou nemocnici v Odrách na Novojčínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začne v lednu a vyjde na bezmála 80 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně přesune do okolních zařízení. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibydou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abáci a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
1: Rádio Čas, sport.
2: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už dneska v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin na prostějovském stadionu za místním nádražím. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku zůstane po celý den oblačná až zatažená. Místy, a to hlavně na jižní Moravě, vykoukne sluníčko a nebe bude polojasné. Čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají dneska odpoledne pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na jižní Moravě namíříme až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
5: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
4: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio

0: 11. hodinou jako každý všední den rozjedu obědovku Rádia Čas, už teď dobrou chuť tady ze studia od Aleše Škubala. No a protože dneska je pátek, pomalečko začíná víkend a budeme grilovat a jsme národem grilovacích dobrod, tak za chviličku jeden takový neuvěřitelný grilovací světový rekord. No a teď třeba, já nevím, do auta, do práce, domů, na dovolenou, anebo večer k té grilovačce z Rádia Čas stále a non-stop hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Je léto, pátek, začíná víkend a to k sobě přitahuje grilovačku jako magnet a tak já to vezmu rekordně. Celkem skoro 2200 lidí se nedávno sešlo ke společné grilovačce. Bylo to v severomexickém městě Hermosillo. Tady bylo připraveno více jak 1000 roštů a společně se potom opékalo po dobu 5 minut. A bylo tam 5 tun masa. Byl z toho světový rekord v největším počtu současně grilujících lidí. Jinak, abych řekl proč, tak také proto, že město Hermosillo je známé právě svými specialitami na grilu a tento rekord podpořil cestovní ruch právě do tohoto města. Jinak Guinnessovka, jak se tady dívám, má ještě další rekord v roce 2015 největší porci tacos na světě. V přípravě 22 tisíc tacos bylo tehdy potřeba 166 kilo masa. Rekord je rekord, jo, to je jasné, ale stejně bude platit i třeba dneska večer, že nejlepší grilovačka je ta, kde jsou naši přátelé a kamarádi. Takže k té dnešní vůni ohně i dobrou chuť z Rádia Čas a nezapomeňte ty hity, které milujete, i třeba k tomu ohni dodáme my.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
9: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
10: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
11: Více na hradhukvaldy.eu.
12: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak dneska večer.
1: Radio Čas. Pojďte se bavit.
0: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle si určitě užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Rádiem Čas. Tak už 8.8. to je tuto sobotu s moderátorem Rádia Čas, to bude náš kolega Martin Fabík. K tomu soutěže muzika promotým Rádia Čas. No a bavit se můžete od 13. do 16. hodiny. Takže skvělé letní zážitky a teď už bude platit Rádio Čas a hity, které milujete. Zůstaňte s námi. No a já k tomu dodám to, co jsem už nakousnul, že dneska večer na Rádiu Čas Dance Party. I ty, které roztancujou třeba na vaší party, Arvin grilovačce, flámu, návštěvy a tak dále a tak dál. DJ dělá Rádio Čas. Takže dneska od 19. zveme na ten, a já si troufnu říct, největší taneční parket v Česku, na Moravě i ve Slezsku. Teď samozřejmě dál hity, které milujete, a také předpověď počasí, a zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Na obloze dneska zůstanou mraky, nebe by mělo být oblačné až zatažené. Místy vykoukne sluníčko, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 29 stupňů Celsia.
3: Které milujete.

0: Pátek a oběd, no, co si budeme, že jo? Spěcháme domů, někdy na něj vůbec není čas, ale taková pizza z rádia Čas, to už si určitě čas uděláte. Poukázka voní tady po celém mém studiu, nebo v studiu rádia Čas a za chviličku může být, samozřejmě jak bývá zvykem, většinou tedy na vašem firemním stole. Na telefonu už za chviličku Zdenka, věřím v to a ta páteční cesta k tomu dobrou chuť, abych popřál, samozřejmě právě teď začíná. Tak já jdu vytáčet telefonní číslo 7 a ještě 2 a ještě 3. Tak. Ale jo, u mě na první dobrou. Tak aby třeba nebyla dovolená. Nebo teď už třeba... Pomaličko začíná víkend, že jo, člověk spěchá domů, rychle se to všechno ráno stihne udělá, abychom mohli vypadnout trošku dříve v pátek. Ne, ne, tady to vypadá na prázdniny, možná i dovolenou. Tady se pravděpodobně ten poukaz nebude nadělovat. Tady to nezavoní, nedá se nic dělat. I to je kouzlo léta, ale zase na druhé straně, že jo. Od nás picel, ale třeba to je teď někde u vody, na chatě, na dovolené, na pláži a tak dál. Dobře, nebudu zvonit dál, každopádně platí, stále se můžete přihlásit do obědovky Rádia Čas, je to velmi jednoduché na našich webovkách, za 5 minut máte hotovo a třeba už v pondělí budu volat vám. Tak u Zdeňky se to nepodařilo, ale Zdeňce třeba teď tady z Rádia Čas popřejeme hezkou dovolenou. Tak a vám všem tady z časáckého studia dál hity, které milujete.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: pátek, 12. hodina, vše jasné, už jsme ve studiu 2, je tady se mnou Majky, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: A jsem zvědavý, jestli zamňouka, anebo zaštěká.
1: Já jsem tým pes, já jsem chtěl od malička pejska, naši se ho pořídili v uvozovkách, když jsem byl dospělý, když už jsem bydlel pryč od rodičů, ale i já bych chtěl jako někdy pejska, no.
0: Fakt, jo.
1: Takže spíš pejsci. Za mě.
0: A jaká rasa, co máš takhle?
1: My máme doma labradora kříženého s retrieverem. Jo, takže ale nemám asi nějakou jako oblíbenou konkrétně, moc jsem se tomu jako nevěnoval zatím.
0: Já takhle ne, ale my jsme měli kdysi kočičku, on se jmenoval Mikeš, jo. Aha. A sousedé si strašně stěžovali, protože jim chodil vždycky o víkendu na řízky. Jo, vždycky něco tam prostě, pak se najednou ztratil, nevím, jestli to byli sousedé nebo ne, ale každopádně fantastická kočka, no, tak jo. Takže pokračuj v tom mňoukání a štěkání a popřeju dobrou chuť, zůstaňte s námi a jdeme na nejnovější zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice směr Hrádek. Osobní auto havarovalo do svodidel, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Ostravě na křižovatce ulic Rajská a Mrazná. I zde narazilo osobní auto do svodidel. Pozornost mějte i v oblasti Brno venkov na silnici v ulici Jihlavská poblíž Popůvek. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi kvůli vedrům mění lokality dovolené. Moravskoslezský kraj podpoří ekologické projekty. Nový vejcomat u Olomouce přitahuje zákazníky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
3: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
1: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Drahanovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. V regionu jde už o druhý podobný automat.
2: Rádio Čas, sport.
1: FC Zlín se v sobotu 8. srpna představí v dalším utkání šance ligy. Na stadionu Letná přivítá Bohemians Prahu. Výkop zápasu je naplánovaný na 17 hodin. Oba týmy budou chtít předvést kvalitní výkon a udělat další krok k úspěšné ligové sezóně.

0: až na 31 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dnešní odpoledne s Rádem Čas od mikrofonu už v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě hity, které milujete. My se za chviličku podíváme na ty nejhorší místa na první rande. Mám tady docela zajímavý žebříček, podrobnosti se řekneme za chviličku a skontaktujeme se také s naším kolegou Martinem Fabíkem, protože ten zítra bude na zábavném odpoledně s Rádem Čas ve Skalka Family Parku. Podíváme se na to, kam můžete zítra vyrazit. Teď už muzika. Hity.

0: Rádiem Čas, víkend před námi a pokud stále přemýšlíte, kam vyrazit, tak já tady mám pro vás jednu pozvánku do Skalka Family Parku v Ostravě a ne úplně já, ale právě kolega Martin Fabík, kterou celou akci bude moderovat a v tuto chvíli je se mnou ve spojení. Martine, krásné odpoledne, tak na co všechno se posluchači můžou zítra těšit?
1: Ahoj Majky, krásné odpoledne. Zítra se můžete těšit především na náš tým Rádia Čas, bude tam samozřejmě i náš maskot a můžete se těšit hlavně na hudbu, hry a zábavu. Já si myslím, že si to pořádně užijeme, protože horko už nemá být a bude tam taky bublinková show. Takže já si myslím, že přijďte, pokud máte čas a my se budeme těšit.
0: Moc krát děkuji za pozvánku. Kdo všechno se může bavit, kdo všechno může vyrazit? Je to pro i ty starší nebo pro ty
1: největší? Vyrazit kdokoliv, kdo má rád zábavu, kdo si chce příjemnit sobotní odpoledne.
0: Zkrátka jasně, akce pro celou rodinu. Martine, moc krát děkuji za rozhovor. Užij si to tam zítra, pokud ještě nevíte, kam vyrazit. Tohle je rozhodně správná volba. Měj se pěkně, ahoj.
1: Taky ahoj.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
3: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
4: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
5: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
4: Já mám na to takové speciální kleště.
5: Jo.
4: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
5: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rýpal v nose.
4: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
3: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
6: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: A tak odpoledne se držíte vlny Rádia Čas a my dneska mimo jiné řešíme nebo chceme řešit to, co jsou nejhorší rande, vlastně ty úplně první, nejhorší první rande. Já jsem tady našel takový zajímavý průzkum a podle žen patří mezi ta nejhorší místa na první rande svatební hostina, rande u někoho doma a přeplněná posilovna nebo hlučný noční klub. No a tím důvodem je to, že na některých místech se špatně poznáváte, jindy chybí soukromí nebo mohou působit až příliš intimně na úplný začátek. Já osobně vždycky říkal, že pro mě nejhorší místo, na první rande je kino. Protože ono, podíváte se na film, ale vlastně nemáte žádnou šanci, žádnou příležitost se seznámit. Tak schválně dejte mi vědět, jak je to u vás. Klidně pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Za chviličku další hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Na obloze dneska zůstanou mraky, nebe by mělo být oblačné až zatažené. Místy vykoukne sluníčko, a to hlavně na jižní Moravě. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 29 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak jako celé léto, tak i dneska budeme nadělovat a rozdávat. A co si budeme? Dneska vám trošku závidím, protože tady máme dva lístky na Xenla X, který připravuje svoje turné 18. srpna. Tedy za 11 dní vystoupí v pražských Riegerových sadech a vy tam díky našemu rádiu můžete být úplně zadarmo a ještě k tomu někomu udělat radost a vzít ho s sebou. Samozřejmě i dnes je zapotřebí dát dohromady výherní větu. Tu vám samozřejmě neprozradím celou hnedka najednou, ale prozradím ještě třetí slovíčko a připomenu první dvě, které už jsme dneska zmínili v éteru Rádia Čas. Takže šanci máte úplně všichni, stačí jenom poslouchat naše rádio. No a já posílám další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Už tam budem? Nech toho.
5: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Ty mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3,5 minuty, 13. hodina, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Martinem. Řekneme si, že děti v Česku hůře zvládají stres a prohry.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Končicích pod Ondřejníkem na křižovatce směr Frenštát pod Radhoštěm. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Přáslavice. Kvůli odstavené dodávce počítejte se zdržením. Pozornost mějte i na Zlínsku v ulici Bartošova v oblasti Napajedla. Komunikace kvůli požáru garáže dočasně uzavřena. Na místě jsou hasiči i policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Děti v Česku hůře zvládají stres a prohry. Ve Frýdku Místku vyrostlo nové místo plné zábavy. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku děti hůř zvládají stres a prohry. Vychází to z průzkumu České unie sportu. Trenéři si všímají, že děti mají dnes častěji problém přijmout porážku, zvládnout náročnější trénink nebo si věřit. Hůře se také soustředí a rychleji ztrácí motivaci. Podle televize LTV Plus může dětem pomoci hlavně podpora, trpělivost a postupné učení se zvládat těžší situace.
4: Morava aktuálně.

0: Na místě bývalého dopravního hřiště vznikl Rivka Park, kde si užijí děti i dospělí. Lidé tam najdou velkou dřevěnou loď, horolezeckou stěnu, lanovou dráhu a prostor na cvičení. Nový areál se poprvé otevře návštěvníkům přesně za týden. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologii. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
0: Hlasování veřejnosti probíhá online až do 31. srpna.
2: Rádio Čas Sport.
0: Artist Brno čeká v sobotu 9. srpna další fotbalový ligový test. V domácí Šipex aréně přivítá Sigmu Olomouc. Výkop utkání šance ligy je ve 20 hodin. Na trávníku se očekává bojovný souboj, ve kterém budou oba týmy usilovat o důležité body do ligové tabulky. V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě můžou teploty stoupnout až na 31 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
4: my
3: to necháme.
4: My chceme být příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
3: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9. Rádio.

Společnost Připátku vám dělá rádio čas a hity, které milujete. My dneska ještě budeme soutěžit, máme tady lístky na Xenla X a v rámci Megaleta v této hodince prozradím třetí nápovědu, tak rozhodně buďte ve střehu a za chviličku dám také tipy, kam vyrazit. Teď už muzika.

0: šance se bavit.
1: Víkend je před námi a já tady mám opět tip, kam můžete vyrazit. A jako první zvu do Schalka Family Parku v Ostravě. Tady se zítra můžete těšit na odpoledné plné hudby, zábavy a zážitku s rádiem Čas. Celou akci bude moderovat kolega Martin Fabík a budou tady soutěže, skvělá hudba, promo tým rádia Čas. Akce startuje ve 13 hodin až do 16 hodin se tady můžete příjemně bavit. No a zveme také do Havířova, a to na součást hudebního léta na koncert talentovaného hudebníka Jiřího Erlebacha. Akce proběhne v neděli 9. srpna v parku kulturního domu Radost. Tak pokud vyrazíte, příjemně se bavte.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Ano, i dneska budeme nadělovat konkrétně dva lístky na Xenla X, který vystoupí už 18. srpna v Praze a díky Rádiu Čas tam můžete vyrazit úplně zadarmo. Stačí dát jenom dohromady výherní větu, ta se vždy skládá ze 4 slov. První dvě slova už jsou venku, já ještě dneska jednou připomenu, ale pojďme na třetí slovíčko do naší tajenky. A tím třetím slovem je slovo důvod. Takže důvod je třetí slovo k tomu, abyste mohli vyrazit na Xenla X. Držím palce, ať se to podaří. No a teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra v sobotu.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. No a my dneska řešíme, jestli jste spíše tým pes anebo tým kočička. Téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a Véteru Rádia Čas. A co se dívám teda na odpovědi, tak na našem Facebooku vítězí prozatím pes. Napsal třeba také Petr, jednoznačně pes, ten svého pána miluje vždycky, všude, za všech okolností, bezpodmínečně, nezištně. Oproti tomu kočka je vypočítavá, citově a emočně ploché zvíře. No, nevím, jestli souhlasím, Petře. Dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, budeme se tomu věnovat a budeme tak trošku v rozporu, jestli pejsci anebo kočičky. To je téma, kterému budeme ještě věnovat pozornost našem éteru. Teď už další muzika, jsme Rádio Čas.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3:14. Slovo se už tuto chvíli bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku je více dopravních nehod.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, pozornost mějte stále na křižovatce v Kunčicích pod Ondřejníkem, směr Frenštát pod Radhoštěm. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Buďte opatrní i na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Přáslavice. Kvůli odstavené dodávce počítejte se zdržením. A pozornost mějte na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku je více dopravních nehod. V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. V Olomouci

0: vítá Martin Fabík. V Česku přibývá dopravních nehod. Často za nimi stojí řidiči, kteří místo silnice sledují mobil nebo se věnují něčemu jinému. Policie proto připomíná, že i pár vteřin nepozornosti může skončit vážnou nehodou. Za telefonování za volantem navíc hrozí pokuta až 10 000 korun a 4 trestné body.
1: Morava aktuálně.
0: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Demolice toho stávajícího začíná v pondělí 10. srpna. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
2: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
0: V Olomouci začala další oprava silnice v Polské ulici. Povrch se po loňské rekonstrukci na několika místech zvlnil a řidiči teď musí počítat s omezením. Provoz je vedený jen jedním pruhem a řídí ho semafory.
1: Rádio Čas Sport.
0: Baník Ostrava B čeká v neděli 9. srpna další fotbalový souboj v šance Národní lize. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích přivítá FC Táborsko. Úvodní výkop je naplánovaný na 14.30.

0: stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Loďka papírová, proudu zas a znova, řídím se.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. Za malou chviličku prozradím první dvě slovíčka, nebo spíš připomenu první dvě slovíčka v rámci Megaléta, protože dneska ještě hrajeme o lístky na Xinla X, který vystoupí 18. srpna v Praze. No a mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete.

0: Chasing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Jak jsem říkal, i dneska rozdáváme, nadělujeme lístky, lupeny na ty nejlepší akce a dneska konkrétně na Xenla X, ten mimo jiné vystoupí 18. srpna v pražských Riegerových sadech a vy můžete být u toho a vzít někoho sebou, a to v případě, že dáte dohromady výherní větu. Slovíčka do této věty postupně odhalujeme, tři už jsou venku a pokud jste neslyšeli třeba první dvě, tak ty zní přesně takhle: dnes bude. Dnes bude, to jsou první dvě slova do naše tajenky a také klíč k tomu, abyste mohli vyrazit na Xenla X. Tak držím palce, dneska odpoledne budeme nadělovat, teď už posílám další hity, které milujete.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
3: Více na hradhukvaldy.eu.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože dneska ráno probíhalo Víš, nevíš a je třeba se při pátku trošku ověřit, kam až sahají naše znalosti. Pojďme se podívat na to, jak to naši ranní moderátoři dneska zvládli a co byste věděli vy.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1974 přišel provozochodec Philippe Petit, jasně, že bez vědomí úřadů, po natažené mlaně mezi budovami takzvaných dvojčat v New Yorku. Pamatuješ si, co ve dvojčatech, dokud ještě byly, sídlilo?
4: Světové obchodní centrum. World Trade Center.
3: Já se podívám na další otázky. Já myslím, že teoreticky bys měl políčeno na 100%, ale je to nuda, že jo? Je to nuda.
4: Ne, je to zajímavé. Zatím je to rádě zajímavé.
3: Dobře, fajn. Dneska má 41 let tento muž.
4: Ježiš, to vím, ale já nevím, jak se jmenuje. Když ti nějakou nápovědu.
3: No tak logicky nápověda byla Superstar, že jo?
4: Summer Issa.
3: Je to sám rysu.
4: Jo.
3: Prosím tě, Honzinko, dneska je Mezinárodní den piva. Mě by moc zajímalo.
4: Tak tomu já nerozumím.
3: K čemu se... Honzinko, k čemu se kdysi používal takzvaný ohříváček?
4: Ohříváček?
3: Aha.
4: No asi, aby vybublal nějak ten kvásek, já nevím.
3: A jak říkám, bývalo to kdysi, ale doslova do písmene, to byl ohříváček, to byl takový dutý kovový váleček, který se dal zavěsit na okraj půl litru, protože kdysi se chladilo tak moc, že to pivo bylo doslova ledové a lidi v hospodě prostě si to tam dali,
4: ohřívat.
3: Aby si to jako hodili na tu teplotu, která jim vyhovuje. Jo?
4: Takže to nebylo ze 7. schodu.
3: No, doslova do písmene.
4: No tak to je paráda.
3: Já myslím, de facto s čistým štítem a myslím, že se tím může dobře spát dneska.
4: No tak to až za chvíli, no. Ale tak...
3: Jo. On říká, ještě pracovní povinnosti, jinak přeju krásný víkend, pane kolego.
4: I tobě, Rádio, děkuju.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Posloucháte Rádio Čas a já se v tuto chvíli dívám na megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, protože letos bude náš hudební svátek 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mimo jiné vystoupí tam třeba skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od alba The Final Countdown a jako jedinou zastávkou v rámci tohoto alba bude právě megakoncert Rádia Čas v Ostravar Aréně. Krom nich také na jednom pódiu David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. A když se dívám teďka na lístky, tak třeba sektor D3, tak tady už zbývá úplně poslední lístek. Samozřejmě ostatní sektory ještě mají nějaké nabídky, tak pokud chcete být součástí a chcete být u toho našeho velkého hudebního svátku, tak doporučuji už na nic nečekat a na našem webu casradio.cz si koupit ty vaše vstupenky. No a já se budu těšit, že se potkáme.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebního. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, ale to už jenom chviličku, protože po 15. už se na vás těší Kristýnka. Budeme soutěžit třeba o lístky na Xenla X, ale v tuto chvíli předávám slovo Martinovi. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na Blue Style.
5: Když uvidíte Albert neporazit,

0: nekoupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Bezručova poblíž kruhového objezdu. Srazila se tady dvě osobní auta, na místě je policie. Dále buďte opatrní v Brně jihu v ulici Sokolova. Probíhá tady vyšetřování nehody, havaroval zde motocyklista. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte i na dálnici D1 v směr Brno-Slatina, Brno-Jih. Tvoří se zde kolony, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Češi kvůli vedrům mění lokality dovolené. Moravskoslezský kraj podpoří ekologické projekty. Nový vejcomat u Olomouce přitahuje zákazníky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
3: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
2: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Drahanovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. V regionu jde už o druhý podobný automat.
3: Rádio Čas, sport.
2: FC Zlín se v sobotu 8. srpna představí v dalším utkání šance ligy. Na stadionu Letná přivítá Bohemians Prahu. Výkop zápasu je naplánovaný na 17 hodin. Oba týmy budou chtít předvést kvalitní výkon a udělat další krok k úspěšné ligové sezóně.

0: stoupnout až na 31 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9. Rádio.

0: Já doufám, že i letošní Superstar přinese zase nějakou skvostnou hymnu, kterou si budeme nejen všichni broukat, ale třeba i hrát na vlnách Rádia Čas. Odkud vás už v těchto chvílích naši milí zdraví Kiki Střelcová? No a je to tady, přátelé, konečně jsme se dočkali, víkend je na dosah, je tady pátek, s ním přichází odpočinkové dny. Ti šťastnější z vás už je započali, jiní si na to ještě budou muset pár hodin počkat. Nicméně věřím, že s hity, které milujete, ten čas bude plynout lépe a příjemněji. V této hodince se můžete těšit na milou návštěvu, dorazí Eva Rigler s tipy a radami, jak zvládnout stravu na dovolené, což je stále ještě aktuální, no a zároveň taky na té dovolené nepřibrat. No a už za chvíli se podíváme na Rádiu Čas na naši letní soutěž Megaléta. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: No a v rámci Megaléta Rádia Čas soutěžíme o úžasné vstupenky taky při pátku a dneska tady pro někoho z vás budu mít dva lístky na koncert Xyndla X, který proběhne v úterý 18. srpna v Praze. Takže pokud byste si chtěli někdo udělat letní prázdninový výlet do naší matičky Prahy, určitě se do soutěže zapojte. No a já tady pro vás budu mít dneska ještě další, už poslední slovo do skládačky, páteční výherní věty. No a prozradím vám ho, ale nyní, ne až po 16. Takže kdo se chcete soutěže zúčastnit, laďte Rádio Čas i v dalších minutách a hodinách.
0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia Čas.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Radio Čas. Hit.

0: počujete, budeme na rádiu Čas pokračovat za chviličku, ale teď něco z jiného soudku, konkrétně z toho výživového. Jak vyzrat na přebytečná kila, které spoustu z nás řeší po dovolené? No tak tomuhle téma se teď věnovala Eva Rigler ve svém výživovém pořadu, který tentokrát nese tematický název Jeste dovolenou. Včera tomuto téma byl věnován také náš speciál, který můžete slyšet každých 14 dní na rádiu Čas před pravým polednem ve čtvrtek. No a tak si pojďme připomenout a shrnout, co je důležité dělat proti tomu, abychom si zase i letos nepřivezli nežádoucí suvenýr v podobě kil navíc. Evičko, je to tvé.
1: Dovolená. Téma, které v letních měsících rezonuje více než kdy jindy. A my bychom si ji měli opravdu dopřát a užít. Nejenom v létě. Ona je totiž zdraví prospěšná. A to fakt doslova. Z nedávného výzkumu amerických vědců totiž vyplynulo, že volno a dovolená prospívá našemu srdci a zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním, která za předpokladu, že se na dovolené nebudeme příliš stresovat. Třeba kvůli hlučným sousedům, malému pokoji nebo že na nás nezbylo lehátko u bazénu. No a jedna starší finská studie zase ukázala, že dovolená je pro lidské zdraví stejně důležitá jako pravidelný pohyb a konzumace ovoce a zeleniny. A mimo jiné, právě na dovolené si můžeme dopřát místní ovoce a zeleninu v té nejčerstvější a nejlahodnější podobě. Takže ty blahodárné efekty se nakonec ještě sčítají.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít předpremiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka.

0: Jste na vlnách Rádia Čas One Republic. Víc už se nám toho do této hodiny nevleze, ale nezoufejte, protože po 16. z vesela pokračujeme v hraní hitů, které milujete. K tomu se podíváme do kalendáře na stránce s dnešním datem 7. srpna, no a taky budeme soutěžit. Tak zůstaňte na příjmech. Kiki Střelcová vám přeje klidné páteční odpoledne.
1: Hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete web

0: cukrovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě v ulici Bezručova poblíž kruhového objezdu. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Dále buďte opatrní na Přerovsku v oblasti Hranice v ulici Hranická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Očekávejte kluskou vozovku. Na místě jsou hasiči a policie. Pozornost mějte na Brněnsku v oblasti směr Popůvky v ulici Pražská a Jihlavská. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Dále kvůli kolonám očekávejte zdržení na dálnici D1 směr Brno Slatina Brno Jih. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Děti v Česku hůře zvládají stres a prohry. Ve Frýdku Místku vyrostlo nové místo plné zábavy. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku děti hůř zvládají stres a prohry. Vychází to z průzkumu České unie sportu. Trenéři si všímají, že děti mají dnes častěji problém přijmout porážku, zvládnout náročnější trénink nebo si věřit. Hůře se také soustředí a rychleji ztrácí motivaci. Podle televize LTV Plus může dětem pomoci hlavně podpora, trpělivost a postupné učení se zvládat těžší situace.
3: Morava aktuálně.
2: Ve Frýdku Místku vyrostlo nové místo plné zábavy. Na místě bývalého dopravního hřiště vznikl Rivka Park, kde si užijí děti i dospělí. Lidé tam najdou velkou dřevěnou loď, horolezeckou stěnu, lanovou dráhu a prostor na cvičení. Nový areál se poprvé otevře návštěvníkům přesně za týden. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologii. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
2: Hlasování veřejnosti probíhá online až do 31. srpna.
3: Rádio Čas Sport.
2: Artis Brno čeká v sobotu 9. srpna další fotbalový ligový test. V domácí Šipex aréně přivítá Sigmu Olomouc. Výkop utkání šance ligy je ve 20 hodin. Na trávníku se očekává bojovný souboj, ve kterém budou oba týmy usilovat o důležité body do ligové tabulky. V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě můžou teploty stoupnout až na 31 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
6: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
5: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Slavit. To je to poslední kouzelné slovíčko, které, když si dosadíte ke slovům předešlým, dostanete dnešní výherní větu, která vám může přinést lístky na koncert Xyndla X. Ten proběhne 18. srpna v Riegerových sadech a bude to velkolepé, jelikož jde o narozeninový koncert tohoto muzikanta. Tak si nezapomeňte slovo slavit poznačit. Doplňte jej ke slovům předešlým. Poznamenejte si také číslo 77 66 12 800, které budete taktéž potřebovat. A pozorně poslouchejte, protože my si o lístky zasoutěžíme na Rádiu Čas už v této hodince.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: další hit, který všichni bezesporu milujeme na vlnách Rádia Čas. Palo Habera a tým. V kalendáři dříve narozených, přátelé, najdete na stránce s dnešním datem 7. srpna, že jmeniny má dneska Kajetán. Novodobý kalendář však ale hlásí, že svátek slaví Lady, kterých máme v Česku necelých 6000. Takže, milé dámy, všechno nejlepší i za nás. No a dnes je to 149 let, co si připomínáme, že městská část Praha-Žižkov zaznamenala významný milník, kdy byla přejmenována na dnešní název. Čtvrť tvořená činžovními domy do roku 1877 nesla název Královské Vinohrady. No a zajímavostí je, že díky rozložení této městské části na vyvýšenině města jsou tamní ulice úzké a strmé. No a pochopitelně se nad nimi pyšní dominanta v podobě Žižkovské věže. Tak jestli nás někdo teďka poslouchá třeba i v Praze na Žižkově, tak zdravíme, máváme, no a za okamžik už další muzika. Mějte klidné páteční odpoledne.
1: Máte chuť

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pohodový Backstreet Boys na vlnách Rádia Čas. No ale rozhodně v těchto chvílích si troufnu říct, že to pohodové nebude, protože se tady semele pěkná mela.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: No už nejspíš tušíte, z jakého důvodu ta mela bude. My teďka budeme, přátelé, krátce po půl odpoledne, ano, to už je ten pátek, po půl páté odpoledne soutěžit o dva lístky na narozeninový koncert Xyndla X. No a já je podaruji tomu, kdo se mi dovolá na studovou linku 77661280 jako sedmý v pořadí. A k tomu nezapomeňte, že mi budete muset říct správné znění dnešní soutěžní věty v rámci Megaléta. Tak vám budu držet všech 20, jak se říká, a jdeme na to. Sedmý volající se správnou odpovědí bere lístky na Xyndla X.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: A jdeme, přátelé, na to. Na lince Rádia Čas aktuálně posluchač Lukáš. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
2: Ahoj, ahoj.
1: Odkud voláte, Luky?
2: Z Bruntálu.
1: Z Bruntálu, no tak to pravda, do Prahy byste měl daleko, ale to jako stojí za to, ne, si udělat výlet do Prahy.
2: No, já bych tam nejel, a to dám té svojí harmaře.
1: Jo, takhle, takže by lístky byly darovány, no tak to byste měl, ale no, krásný dáreček.
2: Ale z lásky to nebude.
1: Říkáte, zadarmo ani z lásky kuře nehrabe,
2: no,
1: jo?
2: No. Já nemůžu moc mluvit, já mám anginu.
1: Ježíš Maria, tak to já vás nebudu moc dlouho trápit a jenom vás poprosím, abyste mi prozradil dnešní výherní větu. Jak zněla?
2: Dnes bude důvod slavit?
1: Jo, myslíte, že dneska bude důvod ke slavení?
2: No, já nevím, já slavit nebudu, že jo, ale...
1: Když tak bude ta vaše milá slavit. No... A já vám řeknu, že slavit bude.
2: Jo?
1: Jo, dva lístky na Xindla X jsou vaše, protože opravdu páteční soutěžní věta zněla. Dnes bude důvod slavit. Luky, já vám moc gratuluju. Nebudu vás teda dlouho trápit, když máte tu anginu. Každopádně vydržte mi na telefonu, ať si řekneme, kam lístky pošleme. No a ještě jednou velká gratulace a přeju pěkný víkend.
2: Děkuju. No.
0: Megaléto Rádia Čas. Čas.
3: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Stačte plný tiket a jste ve hře.
7: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
2: připaš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak mi říct, jo, to musím se rýpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

0: Do Bruntálu dneska z Rádia Čas letěly dva lístky na Xindla X, o kterého jsme soutěžili v rámci našeho megaléta. Teď si na víkend zase na chvíli od soutěžení odpočinem nabereme síly, abychom od pondělka mohli soutěžit o další skvělé lístky. O jaké konkrétně? No, tak to vám zatím neprozradím, na to si budete moci počkat, ale co vám rozhodně prozradit můžu, je muzika, na kterou se můžete těšit po 17., která odbije za necelou minutku. Další hity, které milujete, bude Ellie Goulding, Mirai, Dan Barta a spousta dalších. K tomu nějaké novinky a taky pozvánky, tak zůstaňte s námi. Kiki Střelcová vám přeje pohodové páteční odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na úrovni Velkých Albrechtic, směr na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Trnkova v oblasti Nové Sady. Tramvaj se zde střetla s autem, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku je více dopravních nehod. V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. V Olomouci začala další oprava frekventované silnice.

0: Vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá dopravních nehod. Často za nimi stojí řidiči, kteří místo silnice sledují mobil nebo se věnují něčemu jinému. Policie proto připomíná, že i pár vteřin nepozornosti může skončit vážnou nehodou. Za telefonování za volantem navíc hrozí pokuta až 10 000 korun a 4 trestné body.
1: Morava aktuálně.
0: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Demolice toho stávajícího začíná v pondělí 10. srpna. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
2: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
0: Olomouci začala další oprava silnice v Polské ulici. Povrch se po loňské rekonstrukci na několika místech zvlnil a řidiči teď musí počítat s omezením. Provoz je vedený jen jedním pruhem a řídí ho semafory.
1: Rádio Čas, sport.
0: Baník Ostrava B čeká v neděli 9. srpna další fotbalový souboj v šance národní lize. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích přivítá FC Táborsko. Úvodní výkop je naplánovaný na 14:30. V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

0: Oslava od Sebastiana na vlnách Rádia Čas. Jestli i vy během nadcházejícího víkendu budete mít toulavou, tak se hlavně nestraťte a užívejte zážitku, které vám nadcházející víkend přinese. No ale přátelé, my se pojďme teďka na chviličku vrátit do dnešního 7. srpnového rána, kdy opět a zase proběhla rubrika Víš, nevíš. A co jsme se v ní dozvěděli a kdo koho zkoušel tentokrát, tak to si pojďme připomenout.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1974 přišel provazochodec Philippe Petit, jasně, že bez vědomí úřadů, po natažené mlaně mezi budovami takzvaných dvojčat v New Yorku. Pamatuješ si, co ve dvojčatech, dokud ještě byly, sídlilo?
4: Světové obchodní centrum. World Trade Center.
3: Já se podívám na další otázky. Já myslím, že teoreticky bys měl políčeno na 100%, ale je to nuda, že jo? Je to nuda.
4: Ne, je to zajímavé. Zatím je to rádě zajímavé.
3: Dobře, fajn. Dneska má 41 let tento muž.
4: Ježiš, to vím, ale já nevím, jak se jmenuje. Ještě nějakou nápovědu.
3: No tak logicky nápověda byla Superstar, že jo?
4: Summer Issa.
3: Je to Summer Issa.
4: Jo.
3: Prosím tě, Honzinko, dneska je Mezinárodní den piva. Mě by moc zajímalo.
4: Tak tomu já nerozumím.
3: K čemu se... Honzinko, k čemu se kdysi používal takzvaný ohříváček?
4: Ohříváček?
3: Aha.
4: No asi, aby vybublal nějak ten kvásek, já nevím.
3: A jak říkám, bývalo to kdysi, ale doslova do písmene, to byl ohříváček, to byl takový dutý kovový váleček, který se dal zavěsit na okraj půl litru, protože kdysi se chladilo tak moc, že to pivo bylo doslova ledové a lidi v hospodě prostě si to tam dali,
4: ohřívat.
3: Aby si to jako hodili na tu teplotu, která jim vyhovuje. Jo.
4: Takže to nebylo ze 7. schodu.
3: No, doslova do písmene.
4: No tak to je paráda.
3: Já myslím, de facto s čistým štítem a myslím, že se ti může dobře spát dneska.
4: No tak to až za chvíli, no. Ale
3: jo. On říká, ještě pracovní povinnosti, jinak přeju krásný víkend, pane kolego.
4: I tobě, Ráďo, děkuju.

0: Začátku víkendu užíváte s rádiem Čas, máme pár minut po 17:15 odpoledne. Doufám, že si všichni toho dnešního příjemného dne, plného nejen osvěžujícího vzduchu, ale taky teď už sluníčka užíváte. No a přátelé, teďka jedna nová informace. Nás všechny, kteří milujeme a doslova nás polapila tajemná reality show Zrádci, jistě potěší dobrá zpráva. Už brzy se totiž chystá další série, tentokrát s řadovou číslovkou 3. A podržte se, hra začíná už v září. Zrádci jsou plní tajemství, no a tak už nyní, nebo spíš až nyní, tak byla zveřejněna informace o tom, že jedna z nejzáhadnějších a nejtajuplnějších soutěží v historii Česka začne už po prázdninách. No, tak to se máme na co těšit a zase se nám bude tajit dech. No a i tentokrát bude dějem provázet charismatický moderátor a herec, hradní pan Vojta Kotek. Takže nezapomeňte, už je v září.
1: Máte chuť na...

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
3: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
2: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
3: Více na hrad Hukvaldy EU.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
3: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Hity, které milujete.

0: nevím, jestli i my vám na Rádiu Čas budeme hrát věci šílený, jako o tom zpívali Činasky, ale rozhodně vám budeme hrát hity, které milujete. A to nejen do konce dnešního dne, ale taky během víkendu. Jaké bude počasí zítra, na to už se podíváme nyní a za chvilku si řekneme, na co všechno se můžete počas soboty a neděle tady u nás na Rádiu Čas těšit.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 31 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Nezapomeňte, přátelé, že už tuto neděli proběhne v parku kulturního domu Radost v Havířově v rámci hudebního léta koncert talentovaného muzikanta Jiřího Erlebacha. No a v sobotu, tedy už zítra, se můžete těšit na odpoledne plné zábavy, hudby a zážitků s rádiem Čas. Akce se bude konat v areálu Skalky Family Parku tady v Ostravě od 13 do 16 hodin a těší se na vás nejen náš promotým Rádia Čas, ale taky kolega Martin Fabík, který celou akcí bude provádět. Tak tolik k tipům na víkend, no a za chvilku už další hity, které milujete.
0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Basta.
1: No a další hity, které milujete na rádiu Čas i v dalších minutách a hodinách a vlastně po celý tento víkend. Můžete se také těšit na opakování reprízy vašich oblíbených pořadů, takže pokud jste třeba nestihli Film Time, Ženy v čase, Music Box anebo Energiemi podcast během uplynulého týdne, můžete si je všechny poslechnout o sobotě a neděli. Přátelé, moje maličkost Kiki Střelcová se s váma pro dnešek rozloučí. Popřeju vám, ať si užíváte co nejpohodovějšího víkendu, načerpejte síly, no a teďka už další hit. Posílám Adele a přeju krásný zbytek pátečního dne.

0: po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Lípník nad Bečvou, Mohelnice v oblasti Vsisko směr do centra. Srazila se zde dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na Brněnsku poblíž Bedřichovic. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody 4 osobních vozidel. Na místě jsou hasiči i policie. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Ostrovačice směr Popůvky. Tvoří se zde kolony, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Češi kvůli vedrům mění lokality dovolené. Moravskoslezský kraj podpoří ekologické projekty. Nový vejcomat u Olomouce přitahuje zákazníky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
0: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
5: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
4: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Drahanovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. V regionu jde už o druhý podobný automat.
0: Rádio Čas, sport.
4: Čeští mladí atleti slaví stříbro z mistrovství světa. Smíšená štafeta na 4x400 metrů uspěla na šampionátu v americkém Eugene. Český tým se ve složení

0: stoupnout až na 31 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
5: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
3: Hity, které milujete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Dance Party Rádia Čas.

0: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.

0: Aliance Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Dance Party Rádia Čas. Dance Party. Oh, yeah.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se, 6 až 9.

Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje hruska.cz.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
2: připadá. Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme být příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dance Party Rádia Čas.
1: To nedá. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Radio Chance.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Just. Rádio.